0: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a seniorpasy.cz. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
2: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.
3: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč. Kdyby z krásy všech těch frází zůstal jenom kýč.

0: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
1: Teď to nejde.
0: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
1: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
0: Víš co? Já si to zařídím sama.
2: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
0: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
0: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
2: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Těšíš se na víkend?
5: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
6: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky, aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
6: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovy.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
2: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Čeští hasiči se vracejí z Francie. Do Česka se v pondělí večer vrátili dva vrtulníky, které pomáhaly hasit rozsáhlé lesní požáry. Jejich posádky během mise provedly stovky schozů vody. Francie zužují plameny už od začátku července a oheň tam zasáhl tisíce hektarů půdy. Čeští hasiči dál pomáhají v zahraničí, aktuálně zasahují například v Řecku. USA zavádějí nová vysoká cla na Kanadu. Prezident Donald Trump podepsal zavedení dodatečných 50% cel na řadu kanadských výrobků. Opatření začne platit od 19. srpna a dotkne se například vína, nábytku, oděvů nebo cementu. Bílý dům tvrdí, že jde o reakci na údajně nespravedlivé obchodní podmínky vůči americkým firmám. Podle ekonomů ale mohou nová cla zdražit zboží, zvýšit inflaci a ještě zhoršit obchodní vztahy mezi oběma zeměmi. Lionel Messi poprvé promluvil po finále mistrovství světa. Den po porážce Argentiny se Španělskem přiznal, že prohra velmi bolí. Na sociálních sítích napsal, že se zklamání nebude hojit snadno. Po samotném finále přitom s novináři nemluvil a neprozradil ani to, jestli bude v reprezentaci pokračovat. A teď už pojďme k nám do regionu.
3: Ještě dnes musí řidiči počítat se zdržením kvůli dopravnímu omezení na hlavním tahu mezi Jihlavou a Rančířovem. Projedou tudy Kyvadlově na semafory. Práce by měly skončit v 8 večer. Přímo v Jihlavě je pak uzavřená Kosmákova a Málerova ulice. Omezení se dotklo i ulice Jiráskovy. A práce pokračují taky v Brněnské a Hradební ulici. Více informací najdete na dopravavyhlavě.cz. Na Vysočině nás ráno potěší skoro jasná obloha, od severozápadu se ale začnou tvořit mraky a objevit se může i nějaká ta drobná přehánka a teploty se zastaví na 22 stupních.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Já to věděl, že se přidáš. Jasmin mě v tom nikdy nenechá. A co na to David?
2: Já na to říkám dobré ráno.
1: Dobré ráno, s vámi David, Jasmin a taky já.
3: Michal.
1: Mně se normálně zdálo, lidi, hrozný sen, že jsme skončili ve snídaní šampionů.
3: Ježíš, jak to?
1: Nevím.
2: A co na to bylo hroznýho?
3: Počkej, David tady zůstal, ne? Jako vždycky.
1: Já nevím, ale já si jako co si vybavuju, takže nás přesunuli na nějaký lokální rádio do Dvora Králové nad Labem, což tam jako asi žádný ani není.
2: A v kolik jsme vstávali?
1: No normálně jako ráno, jo, ale vysílali jsme jako pro nikoho. Mm. Jo? Ale možná proto, že tam je zoologická, my jsme taky takový zvěřinec tady, no. Tak hele, jsme tady, já jsem se probudil a říkám, tak máme do toho Dvora Králové, anebo normálně tady do našeho studia. Tak jsme tady, všechno funguje, depešáci nachystení a jsme rádi, že jste tady. Hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: 6 hodin 9 minut. Jeleni na Hit Rádiu, dobré ráno. Představte si, že vám někdo v práci vezme na 8 hodin telefon a řekne, teď se prostě soustřeďte a třeba se bavte mezi sebou. Proč se o tom bavíme? Vláda schválila plošný zákaz mobilů ve školách. A tak se ptám, jestli se dětem vrátí dětství, anebo nás za rok v září, od kdy to má začít platit, čeká vzpoura školáků.
1: Já jsem koukala před vysíláním na nějaký reelska na Instagramu, kde se vyjadřují k tomuhle tomu tématu školáci právě, ptají se jich, jak se jim to líbí a jak ne, tak samozřejmě jsou proti, pak je tam nějaký jeden rozum, brada, co vypadá jako, že to je spíš jako na kameru, že je to opravdu ještě dítě a říká, no ne, tak my se pak jako neučíme, edukace je pak horší, je mu asi 12, když to říká, tak je to jako vtipný.
0: To bude oblíbený ve třídě asi určitě moc, no. Tak co vy jste pro, já jsem pro, za mě jo.
2: No,
1: těžký.
0: Tak je, takhle, já když si vzpomenu na sebe, jo, tak my jsme taky na základce neměli mobily a něco jsme se naučili, bavili jsme se spolu, že házeli jsme si míčem, všechno.
1: No jo, ale to jsme tohle ještě neznali, ale teďka ti vlastně vezmou něco, na co jsi už nějakou dobu zvyklý,
0: no,
1: je to
0: těžké. Ale nepotřebuješ to v té škole
1: to
0: zase,
1: je.
0: Že jo?
1: Ale a oni se baví i o přestávkách, že by to jako zakázali úplně, ne?
0: No, tak jasně. Já bych to zakázal teda, nebo takhle, ono se to zakázalo, že jo?
2: Naštěstí o tom nerozhoduješ ty.
0: Naštěstí o tom nerozhoduju já, ale zakázalo se to. Tak já si myslím, já když se opravdu vrátím zpátky, tak chodili jsme do školy sami, že jo, nikdo o nás nevěděl, pak jsme se nějak vrátili a dneska nějaká přehnaná starostlivost si myslím, že možná tam od rodičů jako bude, ale myslím si, že to zvládnou ty děti úplně v pohodě.
1: A od kdy to budou muset zvládat?
0: Od kdy? Od příštího roku.
2: Pokud to projde parlamentem, samozřejmě, ještě to není úplně schválené. Mm-hmm.
0: Takže je možnost, že to ještě neprojde, Davide, jo?
2: No je, ale já si myslím, že to projde a od 1. září opravdu budou školy bez telefonu, tak uvidíme.
0: No tak děti teďka zjistí, že o přestávce existují i jiné věci než TikTok, že jo? Třeba to starý dobrý házení mokrou houbou o tabuli, to známe všichni. Pojďme na muziku, Alan Walker, Fade It, 6 hodin, 11 minut a taky se staví Rose a Bruno Mars a Paté. Tak hezké ráno.

0: Rose, Bruno Mars a Paté, Hit Radio, 6 hodin 17 minut. Dobré ránko.
1: Mám pro vás jednu hádanku. Je to částka, kterou máme všichni společnou a nezáleží na tom, jestli vám je 18, 40, 60 nebo jste se narodili včera. A je to dluh na každýho Čecha, který zveřejnilo teďka Ministerstvo financí. Kolik si myslíte, že to dělá? Ať už jste doma v autě nebo vy kluci tady ve studiu.
0: Jsem přemýšlel, co máme společného, tak teďka už to je jasný. No bude to hodně, pamatuju si, že to bylo, nevím, nějakých 320 tisíc.
2: Já se taky pohybuju v tom rozmezí. 300, no, tak já už řeknu dneska 400.
1: Dobře, tak je to 342 tisíc korun.
0: 342 tisíc.
1: Na každýho Čecha, jo? Opravdu zveřejnila se teda výše státního dluhu a tohle připadá na každou hlavu. A já už to vidím třeba jako to miminko, co se narodí, jo? Dostane porodní list a rovnou tady teda nějakou dlužnou částku k tomu.
2: Tak ono... Je ta finanční negramotnost, no narodí se rovnou dluží, jo?
0: A tak počkej, no kolik je rodičovský příspěvek? 350 tisíc a ty jsi říkala, že dluh je 342. No tak v porodnici ti dají osmičku a jdeš, no. Od novýho roku.
2: Že by se to rovnou zamázlo, jak když porodnice.
0: Takže my tady máme dlužíček maličkej, takže je to, tady máte 8 tisíc a děkujeme. Za malou chvíli další hity Indila, taky Kato a John, no a samozřejmě přehodíme aktuální dopravu, ať víte, kde to v úterý ráno stojí.
3: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
4: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Servis, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservis.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservis.cz. Nákupem na ptservis.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
7: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Vysočiny jste nám nahlásili bouračku, moc to tam nehoňte. Na Žďársku za Ubušínem směrem na Trhonice havarovalo nákladní auto, projíždí se Kyvadlově.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina.

0: Dáváte si úterní Hit Radio, snídaní šampionů, o půl sedmé s vámi Michal, Jasmin a David. No a Dave, ranní update.
1: Ranní update.
2: V Antarktidě naměřili nejnižší teplotu za posledních 13 let. Na výzkumné stanici Concordia klesl teploměr na více než minus 84 stupňů. K absolutnímu rekordu planety z roku 1983 ale stále chybělo zhruba 5 stupňů. Španělští mistři světa zveřejnili vítěznou fotografii bez Donalda Trumpa. Americký prezident sice po finále zůstal na pódiu během oslav, na oficiálním snímku španělské reprezentace už ale chybí. Podobně upravenou fotografii později zveřejnila i FIFA. Elon Musk už není dolarovým bilionářem. Kvůli propadu akcí společnosti SpaceX klesla hodnota jeho majetku pod 800 miliard dolarů. I přesto zůstává s velkým náskokem nejbohatším člověkem na světě.
0: Ty brďo, 800 miliard dolarů bude asi dost peněz. My jsme se tady bavili o tom státním dluhu Česka, tak jestli by nám s tím nepíchnul, co?
3: To bylo 342 tisíc korun na hlavu.
2: Já jsem si tady schválně spočítal.
3: Ne Česka, jo, ten je vyšší, ale tohle je opravdu na hlavu. Na
2: hlavu. No jasně, částka, no, dluh Česka rozpočítaný na hlavu. Tak si představte, kdyby Elon Musk zaplatil všechny dluhy, které máme, tak by mu ještě furt zbylo 80% vlastního majetku.
0: Super, tak do něj máte číslo. Napište mu to na X-ko, třeba si to všimne, ještě mu zbydou nějaký prašule. Ty a tvoja sestra No Name, tohle je srdcovka, kterou jsme pro vás vybrali my tři, na Hit Radio 6.31. Dobré ránko.
4: Hit

0: Tohle je Hit Radio. Taky Katy Perry, Teenage Dream, 8 minut po půl deváté. A já vlastně teďka strašně lituju, že vám to nemůžeme ukázat s obrázkama, jo. Protože David nám tady říká asi tak před půl minutou zpátky, říká, hele, pojďte se na to podívat. Tady je borec, který zdolal novej světový rekord. Davide, jestli nám to můžeš odvyprávět. Ať máme ty obrazy v hlavě, jo.
1: Na Facebooku na mě vyskočil chlapík, který dokáže za minutu nasadit 101 jehel nití, ale dělá to pusou.
2: Musíte si uvědomit, jak strašně náročný je vůbec tu jednu nit dát do jehly, že jo?
1: To jsem dělal nedávno, zabralo mi to asi 5 minut. A on to udělá za minutu a ještě k tomu pusou.
0: Já to nechápu.
1: Abyste si to dokázali představit, je to tak asi 1,5 metru dlouhý dřívko a tam je vyrovnaná jedna jehla vedle druhý. A on si dá tu nit do pusy a prostě jenom jede a nasazuje to prostě.
0: Já to nechápu.
2: Ale správný dotaz tady od Davida před chviličkou přestupem, jak ho to vůbec napadlo, jako vytvořit tenhle
0: rekord.
2: Tak
0: ono celkově ty rekordy, jako, jestli jste někdy koukali na nějaký rekordy nebo na něco, tak občas si říkáš, jako sakra, jak tě to napadne, jo. Ale já ho teda obdivu, protože mi teda občas dělá problém a myslím si, že to máme podobně, trefit se normálně klíčema do zámku. Jo. A nebo napadá mě taky, když chcete zastrčit USBčko do počítače, tak ho musíš otočit 7x a teprve pak tam zaleze, jo. Ty bláho.
1: No jako... Jak musí být pyšný jeho rodiče, když to vidějí.
0: Přesně. No a dělali jste to někdy, jako strkali jste někdy nit do té jehly? Já mám problém trefit se do dírky občas. Jo. Jsou na to nějaký triky?
1: Podívej se na tohle video, no. Ještě už vědět.
0: Tak, kdyby vás k tomu zajímalo víc, opravdu nás mrzí, že vám to neukážeme s obrázkama, ale opravdu to stojí za to, tak vy, kdo jste třeba dorazil do práce a ještě tam je nějaká ta prokrastinace, najděte si borce, který strká, je to Číňan teda?
1: Jo, jmenuje se Wan Fuquan, kdybyste ho třeba náhodou
0: znali. No jasně, známe, Wan Fuquan. Takže Wan Fuquan, Guinnessův rekord a uvidíte, to máte o zábavu postaráno. Za chvíli doprava, hezké ráno.
3: Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Bylinka utržená za svitu měsíce vám tuky nespálí. Velký reklamní sliby vám sami postavu nevylepší. Máš zdravotní problémy? Nebo chceš preventivně pečovat o své tělo? Jsme PT Service, plzeňská firma se sportovní výživou. Registruj se na ptservice.cz a nebo přijď do našeho obchodu v Plzni na Doubravce v ulici Na Dlouhých. P jako Pavel, T jako Trampota. ptservice.cz. Nákupem na ptservice.cz podporuješ plzeňský sport a sportující mládež.
1: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku na trase z Ostrova nad Oslavou, na Žďár nad Sázavou, u Vatína stojí odstavený kombajn pro poruchu, blokuje jeden pruh.
2: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Za 10 minut 7 hodin, tohle je úterní Hit Radio, David Guetta, Kim Petras, krásné ráno. Obrovský ukazatel, jak čas letí, jsou události, které si pamatujeme všichni, jenom nám teda přijde, že se staly před méně lety, než tomu tak doopravdy je. A příkladem je potopení lodi u italských břehů Costa Concordia. Já jsem totiž přišla s tím, že na Netflixu je nový dokument, nový film.
1: Ano, a je přesně o téhletý situaci, kdy teda 13. ledna 2012 narazila luxusní Costa Concordia u pobřeží Itálie na skálu, převrátila se tam na bok a během pár hodin vlastně lidi bojovali o život, mysleli si, že jedou na jednu z nejlepších dovolených svého života. Na palubě tam bylo přes 4000 lidí. A v tom dokumentu mluví konkrétně dva páry a jedna slečna, který na té lodi byli, přežili, bojovali o život i s tehdy půlroční dcerou, jo, třeba některý z nich. A muselo to být teda naprosto šílený.
0: No, ono to bylo vlastně celý tak trochu bizarní ta nehoda, protože jestli se nepletu, jak se jmenoval, Francesco Schettino,
1: kapitán.
0: A on se chtěl pochlubit nějakému kámošovi, který byl na břehu, že teda s tou lodí propluje.
1: Kolem nějakého ostrova.
0: Švihnul to tam, normálně to tam potopil a on pak nějak utek, ne?
1: Jo, on vlastně strašně dlouhou dobu tvrdil, že tam byl jenom výpadek proudu a že vlastně do vody neteče, a kdyby na začátku rovnou přiznal tu pravdu, tak mohlo být všechno úplně jinak a nemuseli být žádný ztráty na životech, kterých bylo asi 30, si myslím.
0: Prýma chlap, no. Tak mě spíš jako fascinuje to, že to je 12 let. Já bych řekl, že to je třeba
1: 14.
0: Nebo 14 dokonce, že to je 14 let. Já bych řekl třeba, že to je tak 5-6 let zpátky. A vlastně si říkám, proč to tak je, že vlastně tady ty události, tady ty milníky, že máme pocit, že se to stalo před méně lety, než tomu tak doopravdy je.
2: Tak důvodu je samozřejmě hned několik. Podíval jsem se na internet.
0: Aha.
2: Je to především proto, že čas se zrychluje v poměru k našemu životu. Jo? Vysvětlím. Když je ti 10 let a uběhne 5 let, tak to je 50% tvýho života. Prostě strašně dlouhá doba. Proto se to, když si dítě zdá jako strašně dlouhý časový úsek.
0: Aha.
2: Zatímco když už ti je 50, tak je těch stejných 5 let už jenom 10% tvýho života. Proto ti to přijde jenom jako malá výle.
0: Že to utíká takhle rychleji. Takže čím jsme starší, tak tím to rychle utíká.
2: Mám tady ještě jeden docela zajímavý bod, že mozek ukládá rutinu úsporně. Budu tady doslova citovat. Když se dny podobají jeden druhému, nevytváří tolik výrazných vzpomínek. Ohlédnete se zpět a máte pocit, že to bylo nedávno, protože mezi událostmi není mnoho mentálních milníků. To znamená, když budeš mít třeba celý měsíc úplně rutinní stereotyp, budeš furt chodit do práce stejným způsobem, nebudeš nic moc zažívat, tak za ten měsíc ti přijde takhle, že to uteklo. Zatímco když budeš pořád něčeho nového, bude se vytvářet takový ty mentální milníky, tak to bude připadat, že to je mnohem další období.
0: Takže vlastně v rámci zachování naší představy o životě, takové to lepší, bychom si mohli ty časy tady měnit, že bychom vysílali třeba jeden den, 6 až 9, pak třeba 12 až 15. Co?
2: Ještě bychom nemuseli vstávat.
0: Pojďme na muziku. Alex Warren, Ordinary na Hit Radio a dokument Costa Concordia na Netflixu. Doporučujeme.
2: 14 let, tyjo. They say the holy water's watered down, and this town's lost

jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio. Hit Radio.

0: čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Mobily mají ve školách skončit. Vláda podpořila návrh, který zakáže používání mobilních telefonů v mateřských a základních školách i na nižších stupních gymnázií. Děti by je nesměly používat po celou dobu pobytu ve škole, výjimkou budou jen výuka, zdravotní důvody nebo speciální vzdělávací potřeby. Pokud návrh projde parlamentem, začal by platit od 1. září 2027. Déšť zmírnil sucho, problém ale zůstává hlouběji v půdě. Srážky z minulého týdne doplnily vláhu v horní vrstvě půdy na většině území Česka. Dva nejhorší stupně sucha díky tomu prakticky vymizely a situace je nejlepší od poloviny června. Ve vrstvě do 1 metru ale půda zůstává dál výrazně vysušená. Podle odborníků se navíc může stav v příštích dnech znovu zhoršovat, protože výraznější déšť se neočekává. Madrid slaví mistry světa. V ulicích španělské metropole oslavují druhý titul v historii, podle úřadů téměř 2 miliony fanoušků. Fotbalisté projeli městem na otevřených autobusech a večer pozdravili příznivce z pódia v centru Madridu. Ještě předtím je přijal španělský král Felipe VI. I premiér Pedro Sanchez. Španělsko získalo titul mistrů světa po finálové výhře nad Argentinou a navázalo na zlato z roku 2010. A teď už pojďme k nám do regionu.
4: Dnes večer by měla skončit výluka na železniční trati mezi Havlíčkovým Brodem, Žďárem nad Sázavou a Brnem. Do té doby musí cestující využívat náhradní autobusovou dopravu a počítat s omezením. Důvodem jsou stavební práce spojené s rozsáhlým projektem rekonstrukce traťového úseku Žďár nad Sázavou, Sázava u Žďáru. Správa železnic modernizuje koleje, mosty i další železniční infrastrukturu. A počasí. Dnes na Vysočině naměříme maximálně 19 až 22 stupňů a i když bude ráno ještě skoro jasno nebo polojasno, odpoledne se začnou tvořit mračna a na severu kraje se může objevit i nějaká ta přeháňka.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
5: Dobré ráno.
6: Krásný úterý.
7: Snídaně šampionů.
5: 7 hodin, k tomu 3 minutky. Michal, Jasmin a David s vámi. My vám přejeme hezké ráno. Já bych chtěl říct, že oficiálně patřím do klubu starých lidí. Já jsem o víkendu dosáhl důležitýho milníku. Napadá vás, co by to mohlo být?
3: Tak schválně necháváme se podat.
5: No já to neprozradím teďka, nenapadá vás nic.
6: No tak nic novýho, no.
5: No tak popísíce. Miraj, vedle tebe usínám, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle se hodí. Vedle tebe usínám, Miraj, na Hit Rádiu. Já jsem se s váma chtěl včera podělit o historku z víkendu, zapomněl jsem na to, musím se k tomu vrátit. Pojďme si představit situaci. Zpátka na sobotu, jdu spát v 10 večer. O 1:30 ráno mě a moji dívku probudí hluk od sousedů naproti z terasy. Popíjeli tam, měli tam nějaký mecheche, tak jsme zase usnuli za chvilku a za 10 minut zase probuzení, protože se někdo nahlas smál. Až mi ve 2 ráno bouchly nervy, vyletěl jsem na terasu, něco jsem tam začal křičet a byl klid tu chvíli, jo. Proč to říkám? Není to nic chlubení, ale spíš vlastně když jsem se vrátil do postele, tak samozřejmě adrenalin, já jsem nemohl další asi hodinu a půl usnout, ale to hlavní je to, že jsem zjistil, že jsem fakt starý. Mně se to nikdy nestalo. Já se vlastně teďka považuji, že jsem v klubu takových těch bouchačů s metákem do stropu, ještě že díky bohu nad námi nikdo není. Jo, a vlastně já jsem prožil tenhle milník, jo. Už jste to nikdy zažili?
1: Že bych takhle jako někomu zkazil akci, jo, nebo zkazil party.
0: No ale nejhorší na tom je, že já jsem ten poslední, kdo by to nechápal. Já to jako rozumím, že se lidi chtějí bavit, jo. Ale vlastně chceš spát a víš, že ještě ráno stáváš a teďka tam dělali jako hluk a bavili se, já si říkám, tak jako chápu to, bavěj se jako dobrý, jo. Ale pak fakt v ty 2 hodiny najednou ohlasitej smích a to bylo, jak když normálně hodíš červený hadr na bejka. Já jsem prostě vylíz na ten balkon a jako slušně, jo. Jsem křičel teda.
2: Ale tohle, to, co prožíváš ty, tak to si aspoň mohl nějakým způsobem zastavit, ale já to prožívám taky s tím, že tam máme kruháč pod oknama, kde teda nějaký chlapy každý večer, každou noc a přesně klidně je ve 2 ráno, když tam nikdo nejezdí, samozřejmě driftujou a já s tím nemůžu nic dělat, nemůžu jen tak řvát,
0: že nezastaví. Až teda budeš starší, až se dostaneš do té mojí staré fáze jako já, tak tam nahážeš řepíky, že jo?
2: Já už chtěla házet vajíčka po nich, já jsem byla fakt vytočená, ale ještě se nic nestalo.
0: Pane bože, no tak já jsem teda zažil a vlastně to už bylo podruhé, když jsem fakt zjistil, že jsem starý. Poprvé to bylo v 25 na maturitním plese, to si pamatuju, když jsem tam přijel a oni mi začali vykat, ne, když jsem ho tam měl moderovat. A říkám, prosím vás, jestli mi nebudete tykat, tak já odjíždím. Jo? Tak vykají vlastně doteď, no.
2: Tak máte i vy nějaký takovýhle moment, kdy jste si uvědomili, že už jste vlastně starší kusy?
0: Davide, ty máš nějaký takový milníček?
1: My jsme byli nedávno ve Varech na festivale. Aha. A taky. Pamatuju si, kdy jsme tam dřív jako kalili prostě do noci a teďka já i moje starší sestřenice, tak kolem půlnoci jsme si říkali, hele, budeme si radši lehnout. Zítra, ať se krásně vyspíme, zítra je taky den, víš, jako ať jsme prostě v pohodě. Takže taky jsem si říkal, pane bože, už je to tady. No.
0: Takže my ty milníky tady máme za sebou, někdo dvakrát, někdo teda poprvé, tak by nás zajímalo, jak to vypadalo u vás, kolik vám bylo a co byla teda ta věc, kdy jste si řekli, tyjo, já už jsem fakt ale starý nebo stará. Pojďte nám to nahrát jako hlasovku, budeme moc rádi přes WhatsApp na 777-937-777 a budeme samozřejmě rádi i za SMSky na stejné číslo. Tohle jsou Last Good Night a taky úterní Hit Radio. Dobré ráno.

0: Where is my husband? Tohle hraje 7 hodin, 15 minut. Dobré ráno. Posloucháte Hit Radio, vrátíme se k tomu, co jsme řešili. Já o víkendu jsem zjistil, že patřím do kategorie starý bručoun, co chce mít svůj klid. Ve 2 ráno jsem musel okřiknout sousedy, co měli naproti na terase obří mejdan a nedalo se spát. A myslím si, že to ocenila celá ulice. Tak jsme se ptali vás, jaký okamžik byl ten zlomový, kdy jste si řekli, a už jsem opravdu starý nebo stará.
1: Lenka píše, dobré ráno, je mi 32 a asi 2 měsíce zpátky jsem vyběhla na sousedy nad náma, kteří měli dětskou oslavu. Jsem celkem tolerantní a chápavá, když je před 22. hodinou, ale potom se tam hodinu v kuse skákaly děti ze sedačky, jsem to fakt nedala. Jo, jsem stará, ale pak byl celkem klid.
0: No počkej, takže bylo před 22. nebo po 22. To už se spaly ty děti, ne?
1: Je tolerantní, když je před 22. Je, ale tohle pokračovalo
0: chápu,
1: dál.
0: Chápu, rozumím. Další zpráva. Ránko týme, je mi 38 a mám to tak poslední cca 4 roky, že když je nějaká akce v pátek, tak nejdu. Po celém týdnu v práci a vstávání ve 4.30 chci mít v pátek klid, sedět na dvoře, poslouchat rádio a odpočívat, včas se navečeřet, umít a zalehnout jak normální slušný člověk. Ale jaké akce v sobotu, to se mi pak hned jde líp, hezký den, David z Brna. PS, doufám, že vám konečně nahraje hlasovku, ahoj, tady Tomáš. Tak Tomáši, slyšíš, že naši posluchači chtějí hlasovku i od tebe, tak čekáme na to.
1: Ivče píše, dobré ráno šampioni, já už v uvozovkách starý kus, jsem asi delší dobu, jsem tolerantní si myslím, ale když vám pod okny v neděli večer začne pouštět někdo cirkulárku, nebo co to bylo, a to bydlím v centru města a trvá to do půlnoci, asi si dovedete představit, jak se to v noci rozléhá. Já po dlouhém váhání zavolala měšťáky a byl klid. Zdravím všechny, Ivča.
0: Děkujeme za vaše zprávy a vzkazy, nicméně Jasmin, ty jsi tam nepochlupila, kdy byl nějaký ten milník u tebe.
1: U mě to bylo radost ze sázení bylinek a rajčátek na balkon a jahůdek a čili papriček, jo, a dokonce jsme zasadili strom s přítelem a takovýhle věci, nebo vysavač, když najednou k narozeninám místo, já nevím, co chtějí jiný holky, kabelky, když dostanou vysavač, no ježiš, to je bomba.
0: A k těm kytkám vydrželo to nebo chcípli?
1: Jak který? Teďka podovče to některý nedali, no.
0: Rozumím. Chudinky. Pojďme na muziku. Alok, Bruno Mars. Teda Bruno Martini a Ziba. 7 hodin. 18 minut. To je Martini, ne Bruno Mars. Hear me now. Tak hezké ráno z Hit Rádia.

0: taky zíbá na Hit Radio. Dobré ráno vám všem, už za malou chvíli budete moct vyhrát parádní pobyt na Šumavě, konkrétně v historickém centru Sušice. O tom bude rychlá pětka chvíli po půl osmé, tak na to rozhodně počkejte, taky přehodíme další hity, na co se těší, to jsou Linkyni. Nebo třeba tohle. Sia. No a taky vrkneme na dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Tak krásné ráno z Hit Radia.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, z Vysočiny hlásíte překážku na trase z Ostrova nad Oslavou, na Žďár nad Sázavou, u Vatína stojí odstavený kombajn pro poruchu, blokuje jeden pruh.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio Vysočina.

0: Za minutu půl osma, tohle je Sia, tohle je taky Hit Radio. Krásné ráno vám přejeme, my jsme Michal, Jasmina, David. No a David pro vás má opět ranní update.
1: Ranní update.
2: Každý desátý český teenager je závislý na digitálních technologiích. Děti kvůli tomu bývají unavené, uzavírají se do sebe a ztrácejí zájem o kamarády i koníčky. Protože je dětských psychologů a psychiatrů nedostatek, s podobnými případy stále častěji pomáhají praktičtí lékaři. Časté hádky vztah většinou nejzlepší, spíš naopak. Podle odborníků je důležité vědět, co konflikt spouští a jak na něj správně reagovat. Existují totiž i páry, které dokážou neschody řešit bez hádek. Nepravidelné usínání může vážně škodit srdci. Kardiologové varují, že časté střídání času, kdy chodíme spát, narušuje přirozený rytmus těla. Riziko přitom nemusí snižovat ani dostatečně dlouhý spánek.
0: To je zajímavý. Mě teda to ranní vstávání naučilo chodit tak nějak ve stejný čas, ale že by to bylo lepší, nevím. Nicméně, kde se vám bude krásně spát, budou apartmány, bašta a wellness. Je to její rychlá pětka z Šumava Kart. A dneska soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice.
3: To je ideální výchozí bod pro výlety do západní Šumavy. Taky tam je součástí pobytu relaxace v privátním wellness, pivní lázeň a finská sauna.
0: Tak pokud byste tohle všechno chtěli vyhrát, napište nám chci soutěžit na 777-937-777. Jednomu zavoláme a tu možnost dostanete teď. Petr Bič Project. Hezké ráno.

0: Better Beach Project. Tohle jsou hity pro úterní ráno na Hit Radio v 7.34. No a my jdeme soutěžit. Je to rychlá pětka z Šumava Kart. Dnes soutěžíte o pobyt v apartmánech Bašta a Wellness. Rychlá pětka. V historickém centru Sušice, ale součástí výhry je také Šumava Kart.
1: Pokud neznáte, tak je to projekt, díky kterému můžete během toho svého pobytu využívat řadu dalších výhod a bonusů u nějakých zapojených partnerů po celý západní Šumavě, takže vy vlastně nevyhráváte jenom ubytování, ale kompletní zážitkový pobyt plný výletů a nejrůznějších výhod.
0: A tohle dost možná vyhraje Tomáš, který je na telefonu. Tome, hezké ráno.
2: Dobré ráno všem.
1: Ahoj.
0: Dobré ráno, ty jsi nejenom Tomáš, ale ty jsi i Filip. Jak ti máme říkat, Tomáši nebo Filipe?
2: Tomáši.
0: Prosím tě, řekni nám, my jsme se tady o tom bavili ve studiu, jaký to je, když má někdo jméno a příjmení taky vlastně křestní jméno. Jak často se ti stává, že musí říkat, že Tomáš je křestní a Filip je příjmení?
2: No, je to častější, než byste si možná mysleli, no, je to velmi často.
0: To je brutální. No tak, Tome, pojďme soutěžit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
1: Ve které zemi stojí Koloseum?
2: V Itálii.
0: Ano.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tome, jak zní název české hymny?
2: Kde domov můj?
0: Mhm.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
1: Jak se jmenuje největší poušť v Africe? Samara nebo Sahara?
2: No, tak asi ta Sahara.
0: Je to tak.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tomáši, budeš vědět, kolik stupňů má pravý úhel?
2: 90.
0: Ano. A pátá?
1: Který měsíc má nejméně dní?
2: To by měl být únor.
0: Naprosto správně.
2: Jo.
0: Tome, je to tvoje. Vyhráváš pobyt v apartmánech Bašta a Wellness v historickém centru Sušice a taky Šumava Kart, takže si z Prahy uděláš výlet na Šumavu.
2: Super, tak to jsem fakt nadšený. Děkuju moc.
1: Moc ti gratulujem.
0: Tak moc gratulujem, ještě nám řekni, co tě dneska čeká. Máš to hodně?
2: Dneska jsem zrovna na cestě ke klientovi do Nymburka, takže klasický takový pracovní den.
0: Pracovní den. No tak opatrně na cestách, víme, jak to tam vypadá. Všechno posíláme, moc si to užij a zase někdy se budeme těšit. Ahoj.
2: Díky moc, mějte se krásně. Ahoj.
1: Ty, čau, čau. Ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hitra.

0: na Hit Radio. 7.39. Dobré ráno. Říká se, že jablko nepadá daleko od stromu, jenomže co když to jabko spadlo k úplně jinému stromu? Máme tady příběh z Ameriky, kde se řeší naprosto neuvěřitelná věc. Kvůli chybě zdravotní sestry si dvě rodiny před 38 lety odnesly z porodnice úplně cizí miminka. Nikdo o tom neměl tušení, dokud jeden z mužů nedostal k Vánocům test DNA. Jo, co mě teda pobavilo, je, on čekal, že zjistí, jestli má irský předky, a místo toho teda zjistil, že nemá ani správní rodiče. Nakonec teda našel toho muže, se kterým byli prohození, vyrůstali jenom pár kilometrů od sebe, chodili do stejných škol, ale každý žil jiný život, který měl patřit teda tomu druhému.
1: To je taková jako, no, nebo záleží, jak to vezmete, no, ale myslím si, že noční můra, ať už každýho dítěte nebo rodiče, jo, takováhle záměna.
0: Tak schválně, vy, kdo nás posloucháte, jste po mámě anebo po tátovi? A nebo si po tomhle příběhu ten test DNA radši ani zkoušet nebudete, co? Ale možná, jestli vám doma celý život říká, že jste černá ovce rodiny, tak možná jo, jenom jste spadli do úplně jiného stáda. Za chvíli vám spadne doslova do klína další parádní muzika Nickelback, Rockstar, taky Zara Larsson. No a stavíme se i na cestách, ať víte, jak to v úterý ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme, a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Na trase z Humpolce na Pelhřimov před omezením u Komorovic se tvoří v obou směrech kolony. Počítejte se zdržením.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej, tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Reklama na oděvní společnost, tohle je Zara Larsson na Hit Radio v 7.53. Dobré ráno.
1: Ne každá chyba je vlastně špatná. A jak zpívá Eva Farná na svém novém albu, co i když ty špatný kroky můžou být i správný. Tak to se stalo tohle. Jeden tatínek po narození syna posílal rodině radostnou SMSku, jenže udělal chybu a přepsal jednu číslici ve svém, nebo v tom telefonním čísle, kam to chtěl odeslat, jo. Takže místo s příbuzným ta zpráva dorazila úplně neznámému týpkovi, který se jmenoval Denis. A Denis samozřejmě mohl udělat to, že mu přijde ta zpráva a buď to nechá úplně bejt, anebo si řekne, napíše tomu člověku, máte špatné číslo. Ale Denis, Denis a jeho brácha vyrazili nakoupit plínky, dárky a vyrazil novopečený rodiče navštívit do porodnice. Opravdu, jo, tohle udělal, nemusel dělat vůbec nic, mohl prostě jenom tohle napsat a on vyrazil, nakoupil to všechno a dokonce se z nich pak stali dlouholetý přátelé na to konto.
0: Představ si tu situaci, máš po porodu, seš na pokoji a na dveře ti zaklepou dva cizí borci s krabicí pempersek, jo, a říkají, čau, nám přišla SMSka, že je tady Mejdan, kde je ten malý oslavenec?
1: No kde ho máte? Ne, fakt je to hezký.
0: To je moc milý, tak za mě je tohle nádherný důkaz toho, že když pošlete SMSku na špatný číslo tady v Česku, tak dostaneš jako vynadáno, jo, sekec mazec, ale v Americe tam získáš dva nový příbuzný. Tak zdravíme, zdravíme do Améru, no a my posíláme k vám všem, kdo nás ladíte chvíli před osmou další skvělý hity. Tohle je Gustavo Lima, balada, hezké ráno.

0: Faustão, joga a mão pra cima e balança.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
2: Čas nezměníme. Cestu ano.
3: City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Sklizeň letos pokračuje výrazně rychleji než loni. Zemědělci už mají pod střechou přes 30% obilnin a zhruba třetinu řepky. Ve stejnou dobu před rokem přitom kvůli deštivému počasí stihli sklidit jen zlomek úrody. První letošní dožínky uslaví na Břeclavsku, kde je sklizeň hotová. Podle ministerstva zemědělství postup sklizně urychlilo příznivější počasí v posledních dnech. Česko nemá vlastní ochranu proti balistickým raketám. Před střelami dlouhého doletu se ale může spolehnout na společný systém protivzdušné obrany NATO. Ten propojuje radary, stíhačky i protiraketové systémy členských zemí a nepřetržitě hlídá evropský vzdušný prostor. Důležitou roli hrají také americké základny v Polsku a Rumunsku nebo systém Patriot rozmístěný v několika evropských státech. Podle odborníků je pro Česko velkou výhodou i jeho poloha ve středu Evropy, daleko od východní hranice NATO. Experti kritizují zákony, které podle nich pomáhají Babišovu biznesu. Podle některých právníků a politologů mohou chystané změny zvýhodnit firmy spojené s premiérem Andrejem Babišem. Jde například o návrhy týkající se zemědělství nebo zdravotnictví, které by podle kritiků mohly prospět společnostem Agrofert nebo Synbiol. Babiš dlouhodobě odmítá, že by byl středem zájmu. Kvůli dotacím pro Agrofert ale dál pokračují spory i vyšetřování na evropské úrovni. O navrhovaných zákonech ještě budou rozhodovat poslanci a senát. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Ještě dnes musí řidiči počítat se zdržením kvůli dopravnímu omezení na hlavním tahu mezi Jihlavou a Rančířovem. Projedou tudy Kyvadlově na semafory. Práce by měly skončit v 8 večer. Přímo v Jihlavě je pak uzavřená Kosmákova a Málerova ulice. Omezení se dotklo i ulice Jiráskovy. A práce pokračují taky v Brněnské a Hradební ulici. Více informací najdete na dopravavjihlavě.cz. Na Vysočině nás ráno potěší skoro jasná obloha, od severozápadu se ale začnou tvořit mraky a objevit se může i nějaká ta drobná přehánka a teploty se zastaví na 22 stupních.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
7: Dobré ráno, šampione.
8: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
9: jsme tady pro tebe.
8: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
10: Ahoj.
7: Krásný úterý.
11: Snídaně šampionů.
10: Jsme moc rádi, že jste si nás pustili k tělu, máme pro vás spoustu dalších písniček.
7: A za chviličku se taky dozvíme, jaký je největší vztahový stres test.
10: Stres test? Tak na stres test počkejte. Teď strestáme Erika Price. Call on me, 8.03, hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina,

0: Pět minut po 8 vám přejeme hezké ráno, tohle je Erik Pritz na Hit Radio.
1: Existuje jedno takové nepsané pravidlo vztahu, že když jedete autem třeba na dovolenou, tak první hodinku, dvě jste zamilovaný a po čtvrtý hoďce už přemýšlíte, jestli to zvládnete, tu společnou cestu, jestli se nekuchnete vzájemně, jo. Tak ve Francii se jeden pár vracel z dovolený a ta hádka v tom autě došla tak daleko, že chlap zastavil na krajnici dálnice, partnerce řekl, ať vystoupí a odjel. A ne jako na benzínce, ne na parkovišti, ale prostě u svodidel vedle projíždějících kamionů, jo.
0: Ta ho asi solidně vytočila teda.
1: Já jsem si vzpomněla na příběh bývalýho přítele, který mi to vyprávěl, že takhle babičku děda vysadil, že ho štěpala dědu.
0: Já myslím, že on vysadil babičku.
1: Že děda jel s babičkou autem a prostě furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pešky, tehdy, že jo, to muselo být hustý.
0: Jako takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
2: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
0: Já si myslím, že řekneš, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, jo. Že by si zmáčnul z čulíka.
2: No, představ si to, že jedeš prostě na dovolenou do Chorvatska, zastaví tě policajti a kouknu se ten tachometr a řeknou, vy už jedete přes čas, prostě 80 kilometrů, to je prostě hrozný riziko hádky, že jo.
1: Nebo opravdu je to auto největším stres testem podle všeho a i co se týká třeba navigace, tam vznikají hádky, že jo? Nebo kdy jste se hádali v autě?
0: No, já ještě k tomu borci teda, co vyseděl tu svoji ženu, tak myslím si, že hláška v navigaci přepočítávám, to známe všichni, jako dostala úplně jako jiný rozměr. A když jsme se pohádali v autě, nebo na co se ptala?
1: Co stálo za nějakou jako větší hádkou v autě? To nám napište vy, naši posluchači, 777-937-777 a my se tady taky můžeme rozpomenout do té doby.
0: Zkusíme se rozpomenout, vy nám to samozřejmě můžete nahrát na tohle číslo, které říkala Jasmin i jako hlasovku a my vám teď něco napíšeme na cizí zeď. One Man Show Foundation na Hit Radio 808. Jasmin, co je?
1: Už to chodí. Prý to děda můj taky udělal.

0: Hity, Hit Radio, za 2 minuty 8:45, krásné ráno, šampioni s vámi Michal, Jasmina, David. Měli jsme tady příběh, jak muž vyseděl svoji ženu, ne na dálnici, ale ne na benzínce, ale prostě na dálnici a nechal jí na pospas. Tak. A ptali jsme se vás, jestli vás váš partner někdy vytočil tak, že jste ho třeba někde nechali.
1: Zřejmě nás poslouchá ještě můj brácha, protože mi na konci toho vstupu minulýho psal, jo, o mým dědovi. Můj děda byl mlynář a ve stáří si našel přítelkyni Marii a brácha mi teďka píše. To udělal děda Honza, když tě slyším. Jednou takhle Marii vyhodil ve mšeci, že už na ní neměl a prostě odjel na mlejn. To je vtipný, děda byl tak hodný, mě by to vůbec nenapadlo, že něco takového.
0: Mně se líbí, jak se takhle vlastně přes rádio dozvídáš o svý rodině spoustu jako nových věcí. Jo. Přišlo od vás opravdu hromada zpráv. Až mě mrzí, že nestíneme přečíst a pustit všechny hlasovky, tak pojďme třeba na tu od Matese. Dobré ráno, jezdím nákladňákem a občas přítelkyně se mnou a v té malý boudě spolu dokážem strávit i týden a pak se pohádat kvůli vaření na víkend. A k tomu vysazení z auta, takhle jsem vysadil ségru i se šváru uprostřed polí i s kufrem, odjel na 15 minut za 3 zatáčky si odpočinout a pak jsem se pro ně vrátil.
1: Kamila, pamatuju, jak taťka vysadil jednu vesnici před naším městem mamku, když mu mluvila do řízení, že jede rychle. Tímhle mi můj přítel pořád vyhrožuje, takže oni to fakt dělají lidi, dobře. Bylo to v zimě a jeli jsme z vánoční návštěvy příbuzných. Dojel domů, vysadil mě a brášku a jel zpátky pro maminku. Už si nepamatuju, jestli čekala na místě nebo mu šla naproti, ale vždy si na to vzpomenu, když tou vesnicí projíždíme. Už je to tak před 50 lety.
0: To je skvělý. Myslím si, že tě taky čekají zajímavé věci, Jasmin. Další zprávu, kterou tady máme od Míši. Ahoj, tak naši jsou v tomhle naprostí přeborníci. Běžně se stává, že se pohádají a to ještě ani nevyjedou z ulice. Stačí málo, dej si, co ti tak trvá a už jsou v sobě, pak kus cesty pohoda a za chvíli zase. Zřejmě jim nesvědčí uzavřený prostor, na dovče vše v pohodě, vlezou do auta a jsou zase v sobě.
1: A ještě dáme třeba zprávu od Lucie. Hezké ráno, my se v autě pohádali v pátek kvůli umístění autosedačky jednoročního dítěte. Partner mě zkoušel z technických argumentů, proč by neměla být autosedačka umístěna vpředu. Obecné pravidlo je mít jí umístěnou vzadu za spolujezdcem. To jsem mu tvrdila a nechtěl to přijmout. Já už to po celé jízdě z Kláštera nad Jizerou do Mladé Boleslavy nevydržela. Byla jsem ráda, že po zastavení vozu můžu prásknout dveřmi. Dala jsem si záležet. No a v sobotu uznal, že jsem měla pravdu. ChatGPT mu to potvrdil.
0: Ježiš, ale vy jste v tomhle dobrý, vy ženy. To teda se vás musím zastat. Když my chlapi jsme takovýhle rejpaví a jakože všem rozumíme, tak vy se nejdřív jako hádáte a pak přijde takový to, že si řeknete, to nemá cenu. Já mu to odkejvu. Máme tady ještě hlasovku od Monči.
2: Dobré ráno, takže nedopadlo to nakonec vysazováním z auta, ale po půl roce jsme s bývalým přítelem jeli na dovolenou do Chorvatska a tak nějak jsme věděli, samozřejmě kdo co poslouchá, ale on měl na cestu připravený playlist o 20 písničkách hip-hop, který jeli furt dokola, celou cestu, celých 12 hodin. Takže po nějakých 4 hodinách už jsem jako docela měla nervy na něj, ale naštěstí jsme to vyřešili v klidu, on zapnul rádio a pokračovali jsme dál.
0: Mončo, děkujeme za zprávu, pochopili jsme, že máš ráda hip-hop, tak bychom si tam mohli jednu věc dát. A my jsme vlastně taky pasažéři, jedeme v tom s váma, akorát na straně vyhodíte, maximálně nás můžete přepnout, ale tohle si přepnout rozhodně nezaslouží. Chaos, vodopády, 8 hodin, 17 minut, hezké ráno.

0: Nevím jak vy, ale já tohle naprosto miluju. Myslím si, že Monča, která nám posílala hlasovku, nás za tohle nevysadila. Myslím, že i vás to potěšilo. A co by vás mohlo potěšit nejenom na cestách, v autech, je další skvělá muzika. Teddy Swims, Lose Control. No a přidáme i aktuální dopravu, ať víte, jak to v úterý ráno jezdí. Počkejte na to, hezké ráno.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Vysočiny, hlásíte neprůjezdnou silnici. V Jihlavě v Hradební ulici v úseku od křižovatky se Znojemskou po Brněnskou je silnice uzavřena. Přejeme šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Ráno David, the first time na Hit Radio, minutu po půl deváté, tohle zní sakra dobře, hezké ráno. David pro vás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lvici Elsu zabavenou Carlosovi Vémolovi už mohou vidět návštěvníci liberecké zoo. Po měsíční karanténě se poprvé objevila ve venkovním výběhu. Chovatelé se teď snaží dostat šelmu zpět do ideální kondice, protože má nadváhu způsobenou hormonální antikoncepcí. Larry přivítal už 7. britského premiéra. Legendární kocour, obyvatel Downing Street číslo 10, čekal na příchod politika přímo před sídlem vlády. 19-letý kocour je oficiálním vrchním Michelovem britského premiérského úřadu. Autonomní taxík v Kalifornii odvezl výtržníky přímo k policii. Dva 15-letí mladíci uvnitř vozu pili alkohol a z oken stříleli vodní kuličky. Operátor je díky kamerám odklonil na parkoviště, kde už na ně čekali policisté.
0: To bylo takzvaně doporučeně. Balík do ruky. Jo? Ale když o tom přemýšlím, ono se říká, že zrada bolí nejvíc od kamaráda. Vlastně říkalo se, když tě teda může podělat taxík. Ale náhodou jako ta technologie není úplně špatná někdy. Si myslím.
2: To třeba?
0: Náhodou. No tahle technologie, že to prostě doveze ty zlodějíčky a vandaly přímo policii.
2: Já myslím, že máš připravený nějaký joke.
0: Ne, ježiš, to vůbec, jaký joke, to já nedělám tohle. Ale pojďme dělat jednu věc a to vrátit se na diskotéku. Máme tady pro vás instantní návrat do roku 2002. Tohle je skvělá Verona a myslím si, že tohle velice dobře známe všichni a že vás to potěší stejně jako nás tady ve studiu. Verona, náhodou Hit Radio 8.33.

0: v remixu od Felixe Jena na Hit Rádiu. Dobré ráno.
1: Pamatujete si, co vás trápilo třeba v takových, dejme tomu, 12 letech? Jestli vás vezmou do fotbalu, jestli můžete být venku do 8, jestli vám táta nebo máma nesní tu Tatranku poslední?
0: Ve 12 letech? Já teda snažím se vzpomenout, už to je hodně let zpátky, ale co mě nejvíc trápilo ve 12 letech? Já nevím, jestli se líbím holce z vedlejší třídy, asi si myslím. To bylo takový největší trápeníčko. A pak si stejně vybrala toho Frantu.
1: Tak dneska odborníci říkají, že děti už kolem 12. roku prožívají něco, co připomíná krizi středního věku.
0: Počkej, jako proč?
1: Proč? Já si myslím, že zatím můžou jako sociální sítě, který mají hrozně brzo.
0: Jo, takhle, jakože, no tak jasně, jako není divu, když máte za sebou kolik, 5 let na Instagramu, 3 rozchody na Snapchatu, jo, a pak nevím, jako řešíš, proč to video na Instači nebo na TikToku má jenom 10 lajků, no, to se pak odpočívá těžko.
1: Ale všechno má v dnešní době takový jako líbivější v uvozovkách názvy. My jsme měli pubertu, oni mají krizi středního věku, 12.
0: Ale ty děti jsou prostě strhaný, jako tím mládím, to je hrozný. Ale hele, už se vám to krátí, od příštího roku zakázaný mobil ve školách. Krizička pomine. Ježíš, a já teďka slyším ty děti, jak mami, prosím, přelaď to, tady toho vola poslouchat fakt nebudem. Tak už zarou děti. Za malou chvíli. Kelly Clarkson, taky Nico Santos a Fastboy na Hit Rádiu. Tak dobré ráno, šampioni a děti.
2: Hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nico Santos. A Fast Boy, tohle je Hit Radio snídaní šampionů 8.51. Dámy a pánové, pozor, pokud máte nějaký super zážitek z kempu, tak ho napište k nám na web, protože tento týden můžete vyhrát poukaz na produkty značek Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Mimochodem na produkty máte doživotní záruku, mají maximálně promyšlené detaily a prémiové materiály. No a pro inspiraci nám třeba tenhle příběh poslal Jirka.
1: Tak my jsme si před 5 lety řekli s 12letou dcerou, že vezmeme kola a pojedeme někde pod stan. Navrhnul jsem Morava Camp u Mohelnice. Zbalili jsme si kola a stan, který měl naposledy syn. Ptám se, jestli není roztržený a je v pořádku. Ano, vše je v pořádku. Nabalili jídlo a věci na kempování, no a vyjeli jsme 150 kiláků za dobrodružstvím pod stanem. V kempu jsme našli super místo v blízkosti bazénu. Já jsem vybaloval stan a Vicky, dcera zřejmě, foukala lehátka. Šok jako blázen. U stanu nebyly žádný tyčky, takže jsme rozložili lehátka na to deku a večer po super dni si lehli a přikryli se stanem, protože jsme přeci jeli pod stan.
0: No tak jasně.
1: Na druhý den odpoledne nám žena poslala tyčky, co zůstaly doma po pracovnících firmy, co pracovali poblíž. Jenže moje sladká Vicky řekla, že sranda je spát pod stanem, a tak jsme zůstali 3 dny celý kemp ještě takhle a pozorovali nás ostatní kempaři a litovali. Nevěděli ale, že si to užíváme.
0: Já tohle naprosto chápu, protože chlapi, vy kdo máte dceru, tak prostě co dcera řekne, no tak prostě dobře, budeme spát prostě pod stanem, jak se to dcera umane.
1: A mně se líbí, jak se to vyvrbilo, že se vám to nakonec líbilo mnohem víc, to je super prostě.
0: No a třeba tenhle příběh už v pátek vyhraje, bylo řečeno, poukaz na produkty značky Peak Design v hodnotě 7000 korun na 4camping.cz. Tak pokud byste se chtěli do soutěže zapojit i vy, není nic jednoduššího, než se zastavit na webu hitradio.cz, tam najdete komplet detaily a podrobnosti, tak držíme palce.
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.cz.

0: Shy, tohle je poslední song úterní snídeň šampionu. Vy si dáváte Hit Radio, no a samozřejmě další songy vám můžeme slíbit i po deváté. Naši kolegové vám zahrají třeba Alesso a Toulou, Benson Boone, Imagine Dragons a my se jdeme rozloučit.
1: Mějte se krásně, užijte si zbytek úterý, jsme rádi, že jste tady byli dneska s náma.
0: Zbytek úterý, děláš, kdyby bylo 5 odpoledne. Zvládněte to dneska v práci.
2: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
0: A my se na vás samozřejmě těšíme zítra v 6.00.
1: Tak ahoj, tak ahoj.
0: Ahoj, tak ahoj. Tak ahoj.
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 ve směru na Prahu havarovalo nákladní auto na kilometru 127. Zatím se tam projíždí bez držení, tak přejeme všem šťastnou cestu. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: 9 hodin, krátké zprávy a David Račák.
2: Vláda ústavnímu soudu navrhne, aby zamítl nebo odmítl kompetenční žalobu prezidenta Petra Pavla ohledně účasti na summitu NATO. Požaduje také, aby soud z dalšího rozhodování ve věci vyloučil soudce zpravodaje Pavla Šámala kvůli údajnému aktivismu. V Olešovické průmyslové zóně na Kroměřížsku přibývá zeleně. Zlínský kraj do ní investuje přes 14 milionů korun. Jaké rostliny tam najdeme, řekne za hejtmanství Jan Vandík.
3: Novou výsadbu tvoří převážně domácí druhy dřevin, kterým se v místních podmínkách přirozeně daří. Nechybí mezi nimi javory, habry, duby, lípy či třešně. Současně zde postupně vzniká více než 6 hektarů travnatých ploch a také centrální zasakovací průleh o rozloze přes 1,7 hektarů.
2: Ten pomůže zachytat dešťovou vodu. Spojené státy uvalí dodatečná 50% cla na širokou škálu kanadských produktů. V pondělí o tom rozhodl prezident Donald Trump. Podle něj Ottawa při obchodování znevýhodňuje americké automobily, alkoholické nápoje a mléčné výrobky. Cla jsou odpovědí na nekalé praktiky Kanady. No a Jakub Krejčí a Kateřina Beková získali na mistrovství světa ve vodním slalomu stříbro v časovce kajak crossou. Krejčí ztratil 16/1 na vítězného Brita Jose Faklárka. Beková podlehla jen australské hvězdě Jessice Foxové, která byla o 1/3 rychlejší.
4: Tak dopoledne ještě skoro jasno až polojasno, ale v průběhu dne očekáváme oblačno, můžou se vyskytnout přehánky a teploty odpoledne 20 až 23 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
4: No a s vámi Markéta Zušťáková na Hit Radio Vysočina. Nezbývá než popřát krásné úterý a buďte s námi.

Dance na Hitrádiu Vysočina, je 9 hodin 11 minut. Já jsem tady včera mluvila o tom, že kdyby se pořádal nějaký letní tábor pro dospěláky, že bychom to samozřejmě brali. Někdo by spal dlouho a hned k snídani by si dal první drink. Kolega Mára chtěl na takovém táboře hlavně hezký instruktorky a dobrýho kuchaře. Psal mi kamarád, že by rozhodně se chtěl taky zúčastnit a že by vzal kytaru. No a kamarádka mi zase včera odpoledne říkala, že na takový tábor by rozhodně netahala manžela, jo? Tak to vypadá, že o dospěláckým letním táboře máme jasno, že vyrážíme, tak teď už možná jenom, aby to někdo uspořádal a aby nás pozval.

0: přesně před 57 lety vstoupil astronaut Neil Armstrong jako první člověk na měsíc. No vidíte to, je to 57 let a já jsem na tom měsíci ještě nebyla. A to jsem si myslela, že už to bude úplně normální, jo? Takový jako poznávací výlet. Hele, můžete jet, já nevím, třeba do Londýna, nebo do Říma na památky, a nebo třeba na měsíc. Tak co, letěli byste?
1: Hit Radio.

0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
3: Hit Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se postaráme my. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Lapka Bejo na Hitradiu Vysočina. Teď jedna pozitivní minutka a tentokrát ze zvířecího světa. Když se koale nepodaří najít si partnera, tak jde spát, jo? Takhle to vyřeší. Hele, ne, protože by byla nějaká smutná, ale ona prostě sbírá síly na další příležitost. Takže se pojďme možná poučit, když se nám něco nepovede, pojďme spát, nabereme energii na další příležitosti. A samozřejmě nemusí jít jenom o vztahy. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch.

0: Lana Del Rey na Hitradiu Vysočina. Tak když jsem dneska ráno jela do práce, přede mnou jelo auto a teď jakoby zabočovalo z kluháče takhle do Jihlavy a teď tam byla taková ta cedule průjezd Jihlavou uzavřen a paní se jako zastavila v tom autě. Jsem si říkala, nejezdi tam, no nejezdi, ztratíš se tam, vůbec špatný nápad do Jihlavy. Tak to je jen taková ranní historka. Teď tady zase koukám, že klasicky na trase z Humpolce na Pelhřimov před omezením u Komorovic se tvoří v obou směrech kolony, takže tam počítejte se zdržením. No tak vám přejeme šťastnou cestu, pokud zrovna někam jedete. A my vám posíláme už za chviličku z Hitradia Vysočina, třeba Pitbulla.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 127 ve směru na Prahu probíhají v pruhu pro pomalá vozidla práce údržby a ještě na trase Zumpolce na Pelhřimov před omezením u Komorovic. Tady se tvoří v obou směrech kolony, takže počítejte se zdržením. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš považuje za velké poučení z letošního summitu NATO, že už nikdy nebude v delegaci s prezidentem. Zároveň nemá problém s tím, aby prezident Petr Pavel jel na příští alianční summit. O letošní složení české delegace vedla vláda s hlavou státu několika měsíční spor. Pohonné hmoty opět zdražují, situace v Perském zálivu se komplikuje. Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinérie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
4: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
3: Podle Kovandy nebyl cenový strop nafty a benzínu zrušen v tom nejvhodnějším okamžiku. Lidem by mohlo od jejich 80 let od příštího roku každých 5 let vzrůst důchod o 500 korun. Dosavadní přidání podle věku by se tak rozšířilo. Proti dnešku by si polepšili seniori a seniorky, jimž bude 80, 90 a 95 let. No a do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvá vítězka z Athén nastoupí k českému souboji proti Lindě Fluhvirtové. Utkání je v plánu od 15:30 odpoledne.
5: A pojďme mrknout na počasí. Teploty dneska odpoledne 20 až 23 stupňů. Teď možná jasně, ještě jasno nebo polojasno, ale odpoledne se začne zatahovat. Tak i přesto přejeme krásný den.
1: Hit Radio Vysočina.
5: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková. Už za chviličku pozvánka na zajímavé akce, které se konají v tomto týdnu. Hit.

Na Hit Rádiu Vysočina zpěvačka Pink. Tak zrovna včera mojí mamince přišla zpráva: mami, mám problém s telefonem, nemůžu zaplatit, pošli prosím, a tak dále a tak dále. Naštěstí my to tý mamince pořád tloukáme do hlavy, jaký podvody všude jsou, takže se napálit nenechala. Ale na minulou sobotu hned tak nezapomene jedna žena z Jihlavska, která doplatila na takový nový trik podvodníků. Všechno začalo tím, že jí na mobil přišla zpráva s textovým označením odesílatele Park, jo. Ta SMSka obsahovala samozřejmě smyšlenou informaci o údajném nezaplaceném parkovném na její vozidlo. Součástí zprávy byl odkaz, který naváděl k úhradě parkovného přes takovou pochybnou internetovou adresu. Takže žena přišla asi o 15 000 korun. No tak berte to jako varování, že prostě ty podvodníci pořád číhají, pořád to zkouší, pořád vymýšlí, tak než něco odkliknete, rozkliknete, rozklikněte, tak se na to radši jako ještě znovu podívejte, nebo to třeba i někomu ukažte a dejte hlavy dohromady, a to by bylo, abyste se nechali napálit. Tak Katy Perry, to je další muzika pro vás. Přeju vám krásné úterý, pokud možno bez podvodníků.

0: co se děje na Vysočině.
1: Na pátek na večer vás zvu do hotelu Kouty na partu sehraných muzikantů, co se říkají Špacír Gang, je to v rámci akce Kouty ladí. Čeká vás letní koncert v lese, tak si ho přijďte v pátek od 19 hodin užít. Tak v pátek a v sobotu se v Třebíči na Podzámecké Nivě koná Polanka Fest. Vystoupí tam třeba Ben Kristoval, Adam Mišík, nebo Rohony a spousta dalších. No a v sobotu můžete vyrazit i na Čeřínek Fest, je to už 18. ročník festivalu pro celou rodinu. U Jurdy z Divokýho byla bude divadlo, budou tvůrčí dílny, bude bohatý program pro děti a taky pro vás, protože k tomu budou koncerty David Koller, Marpo UDG nebo třeba Kašpárek v rohlíku.
0: Vysočina, tady jsme doma.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.

10 hodin 37 minut dospívala Miley Cyrus na Hit Rádiu Vysočina. Tak prosím vás, dneska je den nezdravého jídla, takže dneska se toho vůbec nemusíte bát. Okoukněte, kde a co byste si nezdravého dali k jídlu. Hele, když byste nemohli nic vybrat, tak fast food to jistí, jo. Do oběda ale ještě samozřejmě čas, takže si dáme jednu možná trošku nezdravou písničku. Dáme si Narkotik a Liquido právě teď na Hit Rádiu Vysočina.

0: Slyšeli jste Dispert na Hit Radio Vysočina? Tak podle průzkumu stresuje 46% matek víc jich partner na dovolené než vlastní děti. Hele, něco na tom bude. Samozřejmě z vlastní zkušenosti mluvím. Taková dovolená, to je každopádně zkouška vztahů. Tak by mě zajímalo, jestli jste v té zkoušce letos obstáli, jestli už to máte za sebou. Hit Radio.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 mezi kilometry 141,5 a 119 ve směru na Prahu probíhají v levém pruhu práce u držby, tak si tam dávejte pozor. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta. To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 000 korun. Jen do konce srpna.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. V první polovině týdne bude v Česku převážně oblačno, denní teploty se budou držet většinou do 25 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude čtvrtek, kdy na většině území zaprší, o víkendu se oteplí. Kriticky ohroženým zvířatům pomáhá další posílení populací. Nedaleko Ivančic ochranáři vypustili 40 syslů obecných z odchovů českých i zahraničních zoologických zahrad. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
4: Záměrem je zvýšit v těchto koloniích počty zvířat. Sysly jsme tady vypouštěli už podruhé. Loňské první posílení koloniím prospělo, je tu vidět řada aktivně užívaných nor. Dosavadní zkušenosti ukazují, že je vhodné tuto akci opakovat dvě sezóny po sobě. Zvířata se umisťují do předem připravených nor, aby z lokality hned neuteklo.
3: V okolí už navíc žijí další sysly a proto by bylo ideální, kdyby se obě populace časem propojily. Na jihu Tchaj-wanu dnes začaly vykopávky, jejímž cílem je nalézt pozůstatky japonských vojáků, kteří zahynuli za druhé světové války při potopení transportní lodi americkými silami. Pátrání probíhá poprvé po půl století a je součástí japonského programu na vyhledávání válečných obětí. No a belgický cyklista Evan Poul zaútočí na Tour de France na druhý etapový vavřín za sebou a pokusí se snížit své manko na vedoucího slovenského suveréna Tadeje Pogačara. Před dnešní časovkou jednotlivců zaostává za obhájcem titulu na druhém místě průběžného pořadí o rovných 5 minut.
5: Tak dnešní den by měl být ještě zpočátku jasný nebo polojasný, v průběhu dne ale spíš zvětšená oblačnost, mohou už vyskytnout i nějaké ty přehánky, teploty 20 až 23 stupňů, no a v noci polojasno až jasno, někde oblačno a teploty 10 až 7 a v údolích klidně jenom kolem 5 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
5: No a hezký a pohodový den vám z Hit Radia Vysočina přeje Markéta Zušťáková. Mám pro vás další hity pro lepší náladu, tady jsou třeba Skript.

Pozor, a teď na Hitrádiu Vysočina jedno vážnější téma. Vysočina dlouhodobě patří mezi regiony s nejvyšším výskytem klíšťové encefalitidy a lymské boreliózy. Aktuální data navíc ukazují, že ta letošní sezóna je zatím dokonce výraznější než loňská, že za první polovinu roku tady epidemiologové zaznamenali 14 případů klíšťové encefalitidy, což je mezinoční nárůst asi o 40%. Přestože očkování zahájila přibližně polovina obyvatel, tak vysoká nemocnost ukazuje, že riziko nákazy zůstává v našem regionu mimořádně vysoké a vlastně se to týká prakticky všech věkových skupin. Takže co z toho plyne, bez repelentu a očkování asi do lesa ani ránou prostě, no, nebo zůstaneme doma, já nevím. Tady je Helena Zeťová, Impossible, písnička pro vás, přejeme vám krásné úterý, bez klíšťat.

0: branding a taky Mika na Hitrádiu Vysočina. Narazila jsem na top 10 kempů v Česku a pozor, je tam i jeden kemp z Vysočiny, a to autokemp Vilzonka na Dalešický přehradě. Tak mi to fakt udělalo jako takovou radost, že je tam i Vysočina, to je hezký. Jinak se do top desítky dostal třeba i Vranov, Safari kemp ve Dvoře Králové nebo kemp Frimburg na Lipně, tak možná, že vyrážíte někam na dovolenou. Hele, já bych asi jako do toho kempu a po ten stan hlavně potřebovala madraci ze svý postele. Nikdy mi to nevadilo tohleto, ale čím jsem starší, tím víc vnímám, že postel doma je to nejhezčí na světě.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, ne, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
2: Já si myslím, že řekne, že by bylo lepší, měli katapult, že by si zmáčil z čulíka.
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Za námi Coldplay na Hitradiu Vysočina, no a i v úterý večer, to znamená dneska, si zasloužíme oddych a k tomu krásný songy z Hitradia Vysočina. Takže i dneska po 18. hodině laďte Hitradio Classic, to nejs 80., 90. a milénia a uslyšíte tam takový pecky, jako je třeba právě teď Khaled a Aisha. Tak krásné úterý s námi.

0: Na Hitradio Vysočina Leony. Tak italská vinařství trápí jeden velký problém, mají nadměrné zásoby, spotřeba vína na domácím trhu dlouhodobě mírně klesá, no a v posledních měsících tam zbrzdil taky vývoz, takže co s tím, jo? Pojďme se domluvit, že těm italským vinařům s tím pomůžeme, že nenecháme prostě ve štychu. Je léto, prostě se zavřeme do sklípku a trošku zabojujeme proti nadměrným zásobám. Co vy na to?
1: Plážový míč od Dr. Max? To se hodí. Vybavte se na léto v lékárnách s kartou výhod a na e-shopu Dr. Max. K nákupu sluneční péče od 500 korun až do konce srpna získáte plážový míč. Užijte si aktivní léto a starosti pustte k vodě. Dr. Max.
2: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiči musí počítat se zdržením kvůli dopravnímu omezení na hlavním tahu mezi Jihlavou a Rančířovem. Projedou tudy kyvadlově na semafory. Práce by měly skončit v 8 večer. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Franto, co jsi to zaskoupil?
3: Zavařovací hrnec.
2: A co budeš dělat?
3: V létě okurky, v zimě svařák.

0: Here. Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Možnost vyrušit nebo zničit drony, které vyhodnotí jako nebezpečné, by měly mít i společnosti spravující kritickou infrastrukturu. Firmy by měly rozhodnout, zda bezpilotní zóny nad svými objekty chtějí. Více pravomocí ohledně protidronové ochrany navrhují ministerstva vnitra a dopravy. Na vlnu dalších falešných zpráv upozorňuje VZP. Kyberpodvodníci rozesílají jednak podvodné SMSky, ale také maily. Na co si dát největší pozor, popisuje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
3: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
2: Celý podvod pak vede k zaplacení poplatku a zadání údajů z platební karty. Belgický cyklista Evan Poole zaútočí na Tour de France na druhé etapové vítězství za sebou a zároveň se pokusí snížit své manko na vedoucího slovinského suveréna Tadeje Pogačara. Před odpolední časovkou za ním zaostává o rovných 5 minut. Teď se ještě podíváme k nám.
4: I přes letošní nižší výnosy z posečených obilovin na Vysočině se tragédie nekoná, řekl předseda agrární komory Bohumír Hutař na Třebícku, kde zatím žně postupují nejrychleji. Obavy měli ze sucha. Přesto míní, že kvůli zvýšeným nákladům nebude pro zemědělce jednoduché tento rok ekonomicky ustát. Zatím zemědělci sklidili 17% obilovin.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hitrádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz.
4: V průběhu dne očekáváme, že na Vysočinu dorazí od severu větší oblačnost a lokálně se mohou vyskytnout přehánky, večer začne na řadě míst oblačnost ubývat a teploty do 23.

0: začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. S vámi Kateřina Pechová a jsou tady srdcovky další skvělé hity. David Stipka, Captain Hollywood Project, Adiamus, taky Daft Punk. No a začneme společně s U2. Dáme si jednu z jejich nejslavnějších politických a protestních písní, která vyšla v roce 83.
0: Hit Rádio Vysočina.
1: Song, který okamžitě rozpoznáte právě díky vojenskému rytmu bicích. Je to taky song, který drží rekord jako nejčastěji hraná píseň na jejich koncertech. U2, Sunday, Bloody Sunday, právě teď, jako první dnešní srdcovka.

0: to prostě umí. První dnešní srdcovka Sunday Bloody Sunday na Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a budeme pokračovat. Přesuneme se do trochu víc současnosti, konkrétně do roku 2001. Čeká nás naprosto ikonická elektronická skladba z dílna Daft Punk. Jo, je to věc, kterou milujeme úplně všichni. Tahle skladba je navíc oceněná Grammy za živou verzi, což není tak častý, přece jenom u spousty umělců se bojíme slyšet je naživo, protože se bojíme, že se nám to zkazí, že jo? Tak tady se vám to nestane. Ikonický robotický vokál Daft Punk, Harder, Better, Faster, Stronger. Jdeme na to? Další dnešní srdcovka.

0: Adiamus, Féteru Hit Rádia jako další dnešní srdcovka.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Mimochodem, tenhle song je extrémně specifický, protože Carl Jenkins vytvořil schválně umělý jazyk a slova jsou, nemají žádný význam tady v tom textu. Jo, chtěl pouze, aby ten zpěv vyvolával emoce pouze zvukem, fonetikou a taky tónem, což je fascinující, protože se to povedlo, jo. I když je pravda, že náhodou se to Adiamus velmi podobá latinskému Adiamus, což je Přibližme se. No, asi tam nějaký ten záměr byl, jo. Další srdcovka, s touto opět trošku roztočíme, vydáme se do roku 92 a k Eurodanceu. Eurodance, to je prostě klasika, jo. Legendární, naprosto zásadní žánr. No a čeká nás jeden z největších hitů tohle žánru a to je More and More. Captain Hollywood Project určitě všichni znáte, tak si to pojďme užít. Co říkáte? Jo? Tak jo? Tak jdem na to.

0: Další dnešní srdcovka, to je David Stipka a Jericho. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: Takhle, celý David Stipka je srdcovka, to je jasný. Tohle je song z roku 2016 a v podstatě je čerpá z biblického příběhu o dobytí Jericha, jehož hradby se podle legendy zhroutily po zatroubení na polnice. No a David tuhle symboliku přenesl do světa mezilidských vztahů. Řekla bych, že už je to skoro všechno, ale jenom skoro. Ano, protože nás samozřejmě i dneska čeká ještě ta vaše srdcovka. Pokud nějakou máte, a já věřím, že jo, napište na 777-937-777. Jaká je ta vaše srdcovka? Co to je? No a hlavně proč? Proč právě tenhle konkrétní song pro vás znamená tolik? Těším se, jednu z nich si za chvilku dáme. Do té doby nás čeká třeba Avicii nebo Shakira.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Avicii a Hey Brother v éteru Hitrádia.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: To je čas na poslední dnešní srdcovku a to je samozřejmě, jako vždycky, ta vaše. Dneska jsem vybrala SMSku od Dáši, ta píše: má srdcovka je určitě něco pěkného od Celine Dion. Vzpomínka na super skvělého manžela, který odešel na onen svět. Pusu všem. Dášo, tobě taky. No a hlavně, jako teda krásnou vzpomínku, si dáme tu Celine Dion, jo? Pro vás všichni. Hezké odpoledne.

Ella Henderson na Rudimental společně v éteru Hit Rádia. No a naše terapie venkem pokračuje. Ano, stále hrajeme o fantastické ceny z outdoorového shopu forcamping.cz. Aktuálně je ve hře poukaz na nákup produktů značky Peak Design v hodnotě 7000 korun. A jak ho získat? Pište nám vaše příběhy z kempování na web hitradio.cz. Další takový napsala třeba Aneta. Nejlepší zážitek, jednoznačně naše loňská svatební cesta po Švýcarsku. Místo luxusního hotelu jsme vyrazili s malinkým karavanem kareta. A byla to ta nejlepší bláznovina, jakou jsme mohli zažít. Spali jsme všude možně, třeba i na farmách. Budili se s výhledem na hory a každé ráno jsme měli pocit, že jsme se ocitli na pohlednici. Do takového cestování jsme se zamilovali natolik, že jsme letos zkusili střešní stan. Je to zase o něco větší dobrodružství, jen doufáme, že nás jednou ráno nevzbudí kráva olizující žebřík. Ty nejkrásnější zážitky nevznikají v pětihvězdičkovém hotelu, ale tam, kde večer usínáte pod hvězdami a ráno se probouzíte s výhledem, který se nedá ničím zaplatit. To je krása. To je krása. No pokud i vy máte nějaký fantastický příběh z kempování, napište ho na hitradio.cz, vítěze vyhlásíme tenhle pátek. Za chvíli už do uší třeba David Guetta nebo Krištof.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Alanis Morissette nebo Kamrad, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na cestách vás zdrží omezení mezi Rančířovem a Jihlavou, Humpolcem a Pelřimovem i u Přibyslavy u obce Dvorek. Kdybyste i vy o něčem věděli, budeme rádi, když nám dáte vědět a my budeme ostatní varovat. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
2: On air.
4: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
5: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv, přelci Raňková. Češku na chorvatské pláži na ostrově Krk zasáhl blesk, hospitalizovaná je v nemocnici v Rijece. Informovalo o tom České ministerstvo zahraničí s tím, že čeští diplomaté v Chorvatsku jsou v kontaktu s místní policií i nemocnicí. Bližší informace úřad poskytovat nebude. Podle novinek je žena v kritickém stavu. Radomír Lašák se stane předsedou představenstva letiště Praha od 1. srpna. Potvrdilo to ministerstvo financí, které chce uklidnit situaci na letišti. Ve stávkové pohotovosti je tady kvůli jmenování Lašáka 5 odborových organizací. Jejich zástupci se dopoledne sešli se šéfkou rezortu financí Alenou Schillerovou.
6: Já jsem požádala odboráře, aby mu dali šanci. My jsme se domluvili na tom, že by měl dostat nějakých 100 dnů a pak se zase sejdeme. Budeme se o tom bavit, ale že každý má dostat šanci a on tu šanci ještě nedostal.
5: Provoz letiště Václava Havla stávková pohotovost nijak neomezuje. Za 89 tisíc dolarů se vydražila rozcvičovací bunda basketbalové legendy Wilta Chamberlaina. V second handu ji náhodou objevil 19-letý mladík. Koupil ji za 3 dolary. Později se ukázalo, že jde o originální bundu, kterou měl Chamberlain na sobě během finále NBA v roce 1972. Teď ještě pohled k nám.
1: Na Vysočinu míří opravdová železniční legenda. Do Velkého Meziříčí dorazí 26. září slovenská Strela. Motorový vůz z roku 1936, který patří mezi národní kulturní památky. Chybět nebude ani parní lokomotiva nebo vyhlídkové jízdy. Půjde o oslavy, které připomenou 140 let od otevření tratě mezi Velkým Meziříčím a Studencem.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Na Vysočině se dnes teploty dostanou maximálně k 23 stupňům, na severu kraje se může odpoledne objevit nějaká ta přeháňka, jinak bude většinou oblačno nebo polojasno.
0: Hezké odpoledne, 13 hodin, 13 minut, k tomu máme úterý a doufám, že vy zvládáte všechno. Black Eyed Peas právě teď.

jestli si pamatujete ze včera, tak jsme se bavili o jedné nadcházející premiéře. Seriál Posedlost dorazí na Disney Plus už v pondělí 27. července. Příští pondělí, jednoduchý, jo. Temný thriller, kterým jako v podstatě silným tématem je otázka, zda může být člověk posedlý dopadením zločince natolik, že sám začne překračovat pravidla. No a taky si asi pamatujete, že v rámci toho pro vás mám každý den roční předplatné na Disney+. A to platí i pro dnešek. A i dneska je princip úplně jednoduchý. Mám pro vás jednu otázku. A vypište svoje odpovědi na 777-937-777 a jednoho z vás vyberu a ten dostane právě roční předplatné na Disney+. Zajímá vás ta otázka? Dobře, dobře. Jak u vás probíhalo, nebo kvůli čemu u vás proběhlo nejhorší domácí vyšetřování? Jo? Kvůli čemu jste doma rozjeli vyšetřování jako FBI? Takový to, kdo mi snědl tu čerstvě upečenou buchtu, jo? Kdo poškrábal auto, kdo nakonec nevynesl ten koš a měl to udělat schválně? Kvůli čemu u vás naposledy proběhlo takovýhle rozsáhlý vyšetřování? Pište na 777-937-777. Předplatné na Disney Plus je ve hře. Další hity k tomu za chvíli David Kushner, All Stars Band a teď Ben Asibros.

David Kushner dohrává v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. A díky za všechny vaše skvělé příběhy o domácím vyšetřování. Ano, řešíme tu, kvůli čemu proběhlo největší vyšetřování u vás doma. Často je to ovladač. Prosím vás, normálně na něj dejte AirTag nebo něco takového, protože ovladače to je blbý, ty neprozvoníte, že jo? Ale s AirTagem jo. Každopádně ve spoustě těch příběhů figurovala spousta domnělých viníků, jo? A nakonec po fakt dlouhým pátrání jsem vybrala zprávu od Tadeáše a pochopíte proč, šlo o život, jo? Tadeáš píše, naše největší domácí vyšetřování proběhlo, když jsme nemohli 2 dny najít naší kočku. Prohledali jsme celý dům, celou vesnici a prostě nic. Jednou jsem šel večer zatopit do krbu, otevřel jsem dvířka a tam náš kocour. Celý odsazí, snad jediný místo, kam jsme se nepodívali. Záhada vyřešena, kocour byl v krbu. Dodnes nechápem, proč třeba nezamňoukal, když jsme říkali jeho jméno, ale asi mu v tom krbu bylo teplo. Nakonec se ukázalo, že někdo nechal otevřené dvířka a když se strašla večer na záchod, tak je zavřela společně i s kocourem. Tady šlo normálně o život, prosím vás, takže ano, Tadeáši, ztracený kocour ti vynesl předplatné, roční předplatné na Disney+. Moc gratuluju, jsem ráda, že to s tím kocourem dobře dopadlo. No a nebojte, další předplatné ve hře zase zítra. A už za chvilku úplně pro všechny Hozier nebo Hunter X.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdu z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
2: Já si myslím, že řekne, že by bylo lepší, kdyby katapult, jo? Kdyby si zmáčnul z čulíka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9.

X v éteru Hitrádia, přeju krásné odpoledne všem. A jo, je teprve úterý, ale to neznamená, že si nemůžete udělat hezký večer. Jo, třeba svíčky, něco dobrýho, co, pohodička. No a k tomu to nejlepší, co se dá poslouchat. A to znamená to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. To vás totiž čeká i dneska večer. No a tam rozhodně Cyndi Lauper prostě patří, to víme, že jo? Pravdou je, že bez aby by to nebylo kompletní. No a bez tohohle taky ne. Aha, aha, tak abyste se na to navnadili. Na to, co vás čeká dneska od 18.00, tak teď Ricky Martin a Christina Aguilera. Jdeme na to, hezký odpoledne.

0: Linkin Park a Break in the Habit. Posloucháte Hit Radio. Hezké odpoledne.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: To zní skvěle, co? A je to pravda. Ano, pátky patří výhrám, takže ideální stav, než vyrazíte na víkend, tak my vám dáme šanci vydělat si na cestu rovnou v éteru. 10 otázek, jednoduchých otázek. Za každou správnou odpověď vám na kartu od Orlenu přistane 1000 korun. 10 správných odpovědí, 10 000 na kartě.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars těsně před 14. na Hitrádiu, dali za chvilku Neil Diamond nebo Sia, teď aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Nehody na průjezdu Červenou hospodou na Třebícku a u Radostí na Nožďářsku by už měly být odstraněné. Připomínáme ale zdržení Jihlava Rančířov, kde projedete pouze k Jivadlově, tak dobře dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
7: On air.
8: Online.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Pohonné hmoty opět zdražují, situace v Perském zálivu se komplikuje. Rusko zakázalo vývoz nafty kvůli pokračujícím ukrajinským útokům na ruské rafinerie. Co můžou řidiči v následujících dnech očekávat, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
10: Čeští řidiči se proto musí v tomto týdnu připravit na skokové až šokové zdražení cen zejména nafty. Může být u dálničních tahů za týden dražší třeba o 6 korun na 1 litr, protože zmizí snížení spotřební daně z nafty a také regulace cen.
9: Podle Kovandy nebylo zastropování cen nafty a benzínu zrušeno v tom nejvhodnějším okamžiku. Ředitelství silnic a dálnic podá správní žalobu proti pokutě 200 tisíc korun. Tu společnost dostala od antimonopolního úřadu za chyby při zadávání zakázky na záchranný archeologický výzkum, a to před stavbou obchvatu Pražských Běchovic a Úval. Pokutu zaplatí, protože podání správní žaloby nemá odkladný účinek. Na 12 tisíc ojetých elektromobilů se v prvním pololetí prodalo v Česku. Je to o 98% více než ve stejném období loni. Podíl elektromobilů na celém sekundárním trhu stoupl na bezmála 3% a čistě bateriové vozy počtem prodejů překonaly všechny typy hybridů dohromady. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Pozor na nákazu. Vysočina hlásí o 40% více případů klíšťové encefalitidy. Hlavní část sezony přitom teprve začíná. Ještě výraznější je vývoj u limeské boreliozy, kde se počet případů zvýšil o více jak 150%. Účinnou obranou proti klíšťové encefalitidě na rozdíl od boreliozy je očkování, které je možné zahájit kdykoliv v průběhu roku.
7: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: V průběhu dne očekáváme, že na Vysočinu dorazí od severu větší oblačnost a lokálně se mohou vyskytnout přehánky, večer začne na řadě míst oblačnost ubývat a teploty do 23.
0: Hezké odpoledne, 3 minuty po 14. s vámi stále Kateřina Pechová a samozřejmě i ty nejlepší hity pro lepší úterý. Na start hodiny jsou tady Chainsmokers a Coldplay. Something just like this, tak si to užijte.

Chainsmokers a Coldplay v éteru Hit Rádia. A je to tu. Pravda nebo bullshit? Dámy a pánové, na tohle jsem hodně zvědavá. A buďte upřímní. Jo, žádný větáčky, pač pohodě, já vás neprásknu. Každopádně, skoro polovina Čechů a Češek, 43%, to je hodně, jo, by údajně opustilo svého partnera za 20 milionů korun. Hele, sedmimístná částka, za to už něco málo koupíte. Jo, jo, je to tak. A ten partner pořád po sobě prostě nedává to prkínko dolů. Těžká otázka, těžká. Ale je to na vás. Já to rozhodnout nemůžu. 777-937-777. Vyměnili byste svoji drahou polovičku za 20 mega? A nebo ani náhodou. Co? Jak to cítíte? Dejte vědět, moc se těším na vaše kreativní odpovědi a k tomu další hity. Tohle je Neil Diamond a Two Friends.

Tohle je Šia v éteru Hit Rádia a my řešíme, vyměnili byste partnera za 20 mega? Nebo je to bullshit? Tak třeba Luky píše, i když je občas na zabití, tak je to nejlepší kamarád a 22 let společného života je víc než 20 mega. No dobře, já tomu budu věřit, jo. Tady další, milá Kačenko, v životě nikdy bych svého druha za takové odstupné neopustila, i když jsem 25 let nadávala například na to WC prkénko, pokud by si to on sám nepřál. To píše Soňa. No dobře, pak ale píše Lenka. No samozřejmě by záleželo, jaké by byly podmínky, ale já se přiznám, vyměnila bych. Odstěhovala se někam daleko, někam za teplem k moři a koupila mu letenku taky. Ach jo. PS, myslím, že ty, co teďka Zary ti řeknou, že v žádném případě ty by to udělali i za půlku. Leni, zajímavá myšlenka, uvidíme, pište dál, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Představte si tu částku, ale jo, jakože... To není 20 tisíc, to je 20 milionů, milionů. Spousta peněz, pište na 777-937-777. Další hity k tomu, tohle jsou Eva Farna a Mirai.

0: Kejtra jen v éteru Hit Rádia. A vy jste se pěkně rozjeli. Samozřejmě jsou stále mezi vámi tací, kteří prostě tu lásku mají na prvním místě. To je naprosto v pořádku a je to moc hezký. Bavíme se o tom, jestli byste svého partnera vyměnili za 20 mega. Jo, jsou mezi vámi tací, který jo. Třeba Šárka píše, já okamžitě a bez letenky pro něj, i za půlku. To se mi líbí, jsou tam vysmátý smajlíci, takže v pohodě. Eliška píše, sice se to nedělá, ale já rozhodně. Kdo říká, že za peníze si štěstí nekoupíš, lže. Já bych se odstěhovala hodně daleko a začala nový život. Jo, na pláži třeba, plážový bar si otevřít, skvělá věc. Klára píše, já bych toho svýho vyměnila hned a toho druhýho vlastně taky. No, dobře, nebudem se v tom rejpat. Uzavřela bych to vzkazem od Ládi, který řekl, že příjmení radši ne, aby doma neměl průser.
1: Ahoj, tak já chci jen říct, že mě by stačila klidně polovina. A bezstarostný život. Mějte se hezky, ahoj.
0: Mám trošku chuť zavolat Láďovou ženě, ale to dělat nebudeme. Takže díky moc vám všem, že jste se zapojili, budu se těšit zase na zítra. A za chvíli už třeba Jonas Blue nebo Cyril. Hit Radio.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jonas Blue a Jack and Jack, posloucháte Hit Radio. Hele, a já ty pravidla nevymýšlím, jo, ale jestli máte dneska chuť třeba jako na burgery, hranolky, nějakou mastnutu,
1: to
0: prostě
1: teda mám,
0: cokoliv.
1: To teda mám, já mám strašnou
0: tak,
1: chuť.
0: Tak můžete, protože dneska 21. července je den nezdravého jídla a to není každý den, takže dneska tak nějak jako napůl povinně si dejte.
1: Normálně prasárnu!
2: Rád bych

Avril Lavigne v éteru Hit Rádia 3:15. To znamená, že se s vámi pomalu pro dnešek loučím. Užijte si krásné úterý, budu se na vás těšit zase zítra, přesně ve 12. Čekají nás opět srdcovky, to si nenechte ujít. To je totiž po každý naprostá nádhera. Mějte se hezky, ať vám ten den hezky uteče. Dávejte na sebe pozor, žádný blázniviny, znáte se, jo. A kdyby vám někdo nabít těch 20 mega za to, že změníte stanici, to nedělejte. Za chvilku do uší, ale Farben nebo třeba Train. Mějte se, ahoj.

sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio. Když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Radio. Tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Radiem.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Kolony se nám stále tvoří na trase Jihlava-Rančířov, kde až do 8. večer projedete pouze kyvadlově na semafory a stejná situace vás zdrží na trase Pelřimov-Humpolec u Onšovic. Tak přejeme šťastnou cestu a kdyby cokoliv, tak dejte vědět. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 15 hodin, jsou tu krátké zprávy a Bára Purkártová. Hezké odpoledne. Česko dál sužuje sucho. V minulých dnech sice něco napršelo, voda se ale drží jen v horní vrstvě půdy. Ve větších hloubkách je půda dál výrazně vysušená. Nízké jsou taky hladiny řek i podzemních vod. V dalších dnech sice občas zaprší, vydatné deště se ale nečekají. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat v jiném oboru, aby předešla nezaměstnanosti. Více než polovina by také kýbla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná jen třetina dotázaných. Jedno na cestu vlakem už si v Německu nedáme. Na železnici se totiž výrazně omezí prodej alkoholu. Zákaz by měl platit od poloviny října na všech stanicích. Je jich skoro 5,5 tisíce. Cílem je zvýšit bezpečnost cestujících i personálu. Přibývá totiž incidentů a u většiny z nich hraje svoji roli právě alkohol. Do tenisového turnaje Prague Open na Štvanici dnes vstoupí nasazená dvojka Barbora Krejčíková. Čerstvou vítězku z Athén čeká souboj s další Češkou Lindou Fruchtvirtovou.
2: Na Vysočině si užíváme polojasné místy oblačné oblohy, na severu kraje vás může skropit trošku deště a teploty, které se dnes dostanou maximálně ke 24, spadnou v noci na 11 a v údolích až k 6 stupňům, tak klidně vytrejte.
3: Zavětrejte si, Mára a Marka je s vámi po 15. hodině, přejeme hezké úterní odpoledne. Jezdit po Jihlavě je aktuálně trochu oprus, jo, a nejenom po Jihlavě, těch uzavírek po celé Vysočině je víc než dost. A proto dnešní otázka je jednoduchá, jednoznačná. Jaká dopravní uzavírka vás nejvíce... Víte co?
2: Sejří.
3: Von...

0: David Guetta, Teddy Swims a Townsend I na Hit Radio Vysočina vám hráli někam možná do kolony, tak pokud někde stojíte a vyčkáváte na těch kivadlových semaforech, tak tam vás zdravíme do té uzavírky, anebo něco zdlouhavě objíždíte a teď se tedy v uvozovkách kocháte krásou naší Vysočiny. No dnešní otázka a téma jednoznačné, jaká dopravní uzavírka na Vysočině je za vás největší oprus? Pište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37. Třeba to jako rozlouskneme, já vím, že každá uzavírka je jako blbá, jo, ale některý jsou víc psychicky náročný. Já teda sám za sebe musím říct, za mě jako velmi psychicky náročný a nejsem teda jediný, jo, dneska mi to řekli dva lidi, že jezdit po Jihlavě v tuhle tu jako dobu trošku psychicky jako náročnější, no. Dokonce dneska jsme se i ztratili, jako, prostě jsme nevěděli, kudy to projet.
1: No tady je uzavřených takových ulic, že nevím, kde bych jako začala. Ale mě třeba osobně si můžu, já se teda budu opakovat, u nás je Brtnice uzavřená ze všech stran a ta se dotýká teda spousty řidičů, těch, kteří jezdí buď z Jihlavy do Třebíče nebo z Třebíče na Jihlavu, ale okej, ta už se těším, až to v září skončí, bude to v pohodě, ale co mě osobně se teďkom dotklo, tak je trasa Jihlava-Rančířov, protože to se dotýká ty mý trasy. Tady jsou kolony opravdu až k jihlavskému tunelu. Takže to samozřejmě lidi berou taky přes tu Jihlavu, aby to objeli. Tady se kličkuje, je to tady Budiště, takže na Jihlava je opravdu sranda. Takhle. Já to s nádhledem musíme trochu, ale...
0: My to nevyřešíme, ne. Ale úkolem toho všeho dnešního tématu je zabrečet si.
1: Jo, pojďme brečet.
0: Ani já, ani Markéta bychom určitě jako lepší řešení nevymysleli, to říkáme na rovinu, to zase jako... si musíme jako sáhnout i do vlastního hnízda.
1: Ano.
0: Jednou to opravený bude a bude to hezký, ale dneska chceme remcat.
1: Ale zase, jako, okej, remcat odsaď podsaď, jo, ale já mám zase to trošku ten druhý pohled, protože na druhou stranu se díky těmhle uzavírkám, co tady všude jsou, třeba podíváme do míst, kam se normálně běžně nepodíváme a objevíme něco hezkýho. No, ne, lidi, tak řekněte, jezdíte někudy, najednou vidíte a zjistíte.
0: Co si objevila hezkýho naposledy při objížďce?
1: Nic.
0: Pink právě teď na Hit Radio Vysočina, hezké odpo.

0: Smith na Hitrádiu Vysočina, hezké odpoledne přejeme. Tak jaká dopravní uzavírka na Vysočině je za vás největší oprus? Pište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37 a vy píšete, děkujeme moc za to, že vysíláte takto s námi.
1: Mirek z Pelřimova, jezdím do práce do Humpolce a tam je to teda šílený, protože před Humpolcem se jezdí na semafory, ano, potvrzuji, víme. Jedním pruhem se tam jezdí a kolony jsou jak ráno, tak večer, takže jezdím sice delší, za to horší cestou úplně jinudy, jako fakt paráda. Jarda, já se s tím nemažu, u nás nenapíšu radši kde. Je uzavírka už asi měsíc, tak místo objízdné trasy to beru prostě po polňačce, nervy mám jen jedny. A Lucka, my se vždycky sekneme ve Stonařově, protože jezdíme z Třebíče do Jihlavy. Kdyby měl někdo letadlo, ať se mi ozve, využiji.
0: No ano, to je takový obchodní plán, nemusíme jezdit autem, můžeme lítat, no, s takovou jako nadsázkou řečeno. Dejte nám vědět, kde za vás je to prostě jak na nervy. Pište nám na náš WhatsApp, všechno to můžeme takhle společně probrat a pobrečet si. Nezměníme to, ale na konci, jak vždycky slibují, tak snad to bude to krásný. Benson Boone anebo Dinoro a Gigi D'Agostino už za chvilku.

0: Sun Boon na Hitrádiu Vysočina o 15:30 a opatrně na silnicích máme hlášenou uzavřenou D1 ve směru na Brno.
1: Ano, Marek mě tím teďkom zasekl, to se stala teďkom ta nehoda aktuálně, zdržení je tam na 6 minut, ale bude to tam narůstat, pokud možno, tak se tady tomu místu úplně vyhněte.
0: No a ještě musíme říct, kde. D1 směr Brno, 75. kilometr. Jo.
1: Já tady brouzdám po mapách, tak se omlouvám, že jsem úplně nevnímala, ale jak řekl Marek, 75. kilometr směr na Brno, D1 uzavřená, tak pokud můžete, místu se vyhněte a
0: kdybyste
1: měli jakýkoliv informace z dopravy, tak nám určitě dejte vědět, my to budeme posílat dál, naše WhatsAppové číslo je 725 44 38 37, dali jsme to dokupy.
0: A my posíláme dál další hity a budeme vás zvát na dnešní 18. hodinu, to opět otevřeme Hit Radio Classic a ty největší pecky 80., 90. a milénia. Tady už jsou Cranberries.

0: co se děje na Vysočině.
1: Víkend bude nabitý hudbou, to vám můžeme slíbit. Hotel Kouty totiž už ladí další letní koncert v lese. V pátek se můžete těšit na kapelu Špacír Gang, zahrají tam od 19 hodin. V sobotu můžete vyrazit za muzikou taky na Čeřínek Fest, což je festival pro celou rodinu, tady u Jihlavy na louce u Jurdy. Součástí bude taky divadlo, tvůrčí dílny, bohatý program pro děti, tak je neváhejte vzít sebou. No a v pátek a v sobotu to bude nabité hudbou taky v Třebíči na Polanka Festu, na Podzámecké Nivě. Jestli chcete vědět podrobnosti, mrkněte na web Hit Rádia Vysočina.
2: Ano, hlavně si to pořádně užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: To je The Sharp na Hit Rádiu Vysočina před 16. hodinou. Za chvilku zprávy, Zuzka připravená a teď pohled na silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na dálnici D1 na kilometru 75 na Brno je už provoz po požáru vozidla obnovený. Probíhá zde úklid vozovky. A komplikace máme od vás řidičů, hlášenou z Jezdovic na Třešť, kde si postojíte. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Pokaždé, když nakupujete, ceny jako na houpačce. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. Ale ne v Lidlu. U nás zaplatíte díky cenám v klidu za nákup vybraných produktů o 87 korun méně než v Penny. Lidl, to se vyplatí. Srovnáno dne 15. července 2026. Pro více informací navštivte Lidl.cz.
7: Jedinečná akce v Tetě. 1+1 zdarma na všechny řasenky v libovolné kombinaci. Maybelline, Dermacol, Miss Sporty, Wet n Wild a další. Nebo objevte slevu 40% na značky Nivea a Labello. Více na tetadrogerie.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 16 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Nenechte se napálit falešnými zprávami. Všeobecná zdravotní pojišťovna znovu varuje před kyberpodvodníky, kteří jejich jménem rozesílají podvodné SMSky a e-maily. Na to si dáte největší pozor, vysvětluje mluvčí pojišťovny Viktorie Plívová.
2: Kyberšmejdi aktuálně rozesílají SMS zprávy a e-maily, ve kterých vyzývají k takzvané aktualizaci informací o zdravotním průkazu. Jedná se o další promyšlený podvod, kdy příjemce zprávy navedou na webové stránky nápadné podobné těm, které skutečně používá VZP.
1: Celý podvod pak směřuje k tomu, aby lidé zaplatili poplatek a zadali údaje ze své platební karty. Češi si oblíbili nákupy přes sociální sítě. Na TikToku nebo Instagramu loni nakupovala pětina národa, letos je to už každý čtvrtý. Sociální sítě většinou fungují jako zdroj inspirace. Skoro 37% lidí si spíše koupí věc, kterou doporučují jejich známí influenceři anebo celebrity. Jihlava má nové dětské hřiště, připomíná film Jiřího Mencla Rozmarné léto a také plovárnu, která tam u řeky bývala. Herní prvky mají podobu převlékacích kabinek, velké dřevěné rákosí, nechybí skluzavky ani odpočinková místa. Město za novou hrací plochu ve sportovně relaxačním areálu Český mlýn dalo 12 milionů korun, z toho 3 miliony poskytl sponzor. Zítra z počátku dne očekáváme na Vysočině jasno nebo skoro jasno, postupně se objeví mraky a slabší přehánky, hlavně tedy na severu kraje. Teploty se budou točit od 20 do 23 stupňů.
0: Hit Radio Vysočina.
3: No a my už za chvilku roztáčíme náš biják. Dnešní ukázka je hudební a ve hře další volňásek do multiky na Sinestar. Tak připravujte telefony s číslem sem k nám do studia, za chvilku dáme ten správný signál a volejte. No a do té doby samozřejmě připravené další hity. Tady už skupina Krištof a to je pozitivní. Hned teď, tak užívejte úterního odpoledne.

Krištof na Hit Rádiu Vysočina, my prakticky hned teď jdeme otevřít náš biják, tak volejte sem k nám do studia 725 44 38 37 ve hře další volňásek do multikina Cinestar za uhádnutí hudební filmové ukázky. Tady už Alex Varen.

0: další volňásek do multiky na Sinestar v našem Vyáku a na drátě vaše Kvenca aktuálně od Humpolce. Zdravíme tě ještě jednou, hezký odpa, ahoj. Vášo, prosím tě, jak vlastně máš nejradši, když tě lidi oslovují? Váša, Venca,
1: Vaše. Vaše, většinou mi říkají Vaše.
0: Říkají ti Vašku. Ale tak, Vašku, ty jsi říkal, že teď aktuálně někde debordelizuješ chatu, viď?
1: Ano, tady zkoušej za Humpolcem, no.
0: A tam si užíváš nejenom té práce, ale taky i relaxu na chatě?
1: Taky trochu. Si se tak teď nejde takové, tak se aspoň, sice se neopálím, ale aspoň se zamakám.
0: Tady. Hele, ale ty, když jsi říkal, že jsi na té chatě, mně se úplně vybavilo takový to prázdninový chatařství a kutilství a možná i to večerní opekání špekáčku a grilování a vaření v kotlíku. Hele, tohle všechno tam probíhá?
1: Je to tak, včera jsme grilovali, dneska se taky budeme,
2: Můžem přijet.
0: A, počkej, Market na to jde strašně rychle, jako, to je
2: já nechodím kolem horký kaše, já jdu přímo na věc.
0: Co bude na grilu?
1: No, takový klobásy máme tady, takže ty asi to nosedáme. A cuketová sezóna,
0: Cuketu.
2: Chci klidně cuketu.
0: Ne, bez cukety. Tak já jsem na ty klobásy, Market na cukety. Od tebe, Vašku, budeme chtít slyšet, z jakého filmu je dnešní hudební ukázka v našem Vyáku. Seš ready?
1: Jo, jsem.
0: Tady to je. Už víš?
1: No.
0: Tak ještě chvilku. A co teď? Tak.
2: Jaký housle?
0: Tak z jakého filmu, Vašku?
1: Tak to jako...
0: Známý film.
1: Jo.
0: Hmm. A
1: ne, zkusím, Burmistr, to tam vlastně hráli housle, ne?
0: Ještě jednou?
1: Burmistr.
0: Jo, Burmistr. Zbormistr.
1: No,
0: jo, ty jdeš furt po těch houslích, jako, že jo, no, takže housle a říkáš si housle, zbormistr.
2: Nebyly to dudy.
0: Vašek říká housle.
2: Dobře, říká Vašek.
0: A jestli mu to budeš rozmlouvat, nedostaneš cuketu. Tak, Vašku, pojďme se podívat, jestli to byl zbormistr. A bohužel, hele, bohužel zbormistr to nebyl. A tebe určitě zajímá, co to bylo, viď?
1: Tak no.
0: Poslední Mohikán.
1: Aha, tak to jsem slyšel, ale to jsem si vůbec nevybavil.
0: To ale doporučuju na to kouknout.
2: Markov oblíbený film říkal.
0: Ano. No takže dneska bez lístku a troufám si říct, že Market i bez cukety, já bez klobásy, no. Co se dá dělat, hele, Vašku dneska.
2: Vašku, zkuš to zase příště, třeba to vyjde.
1: Já jsem dobrý, díky.
0: Děj se krásně, ať to jde hezky od ruky. Ahoj.
2: Ahoj.
0: No tak dneska bez lupenu, to znamená ten lístek tady zůstává, zítra pokračujeme dál po 16. hodině, hrajeme o dva lupeny do multiky na Sinestar. Piják, Hit Rádia Vysočina.

0: James Arthur na Hitrádiu Vysočina po 4:15 přejeme hezké odpoledne. Dneska v kalendáři 21. července a svátek slaví, prosím pěkně, Vítězslav.
1: Což mi připomíná, že já jsem tomu jednomu dvou, který znám, nenapsala ještě k svátku, tak to budu muset napravit, možná jste na tom podobně.
0: Taková ostuda. A znáš dva, jo?
1: Já myslím, že dva. A víc jich asi nevymáčku.
0: Na Vysočině jich je 459.
1: No tak dva z nich znám.
0: Ta by byla dobrá party.
1: Jo, to by byla docela slušná.
0: Tak pánové, něco uspořádejte, přejeme hezký den, jen to nejlepší a za chvilku od nás Lady Gaga.
2: Už tam budem?
3: Nech toho!
2: Raději už tam budem?
3: Přestaň! Štěl mě vedro!
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 1,5 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Radio. Když jste v práci sami. Zatímco jsou všichni ostatní na dovolené. O vaši společnost se

0: Damiano David na Hit Rádiu Vysočina o 16:30, hezké odpo, tak lidé se chlubí hřiby a domů si z lesa nosí plné košíky. Teď to tady čtu a pravdou je, že jsem dneska viděl asi dva příspěvky na Facebooku, kamarádi opravdu sdíleli plné koše.
1: A z Vysočiny?
0: Z Vysočiny ne.
1: Že ne?
0: Ne, většinou no. Na dovolený někde na Šumavě, aha, Jizerky, Beskydy.
1: Protože já se tady právě dívám na tu mapu růstu hub a Vysočina, střední až nízká pravděpodobnost. Blbý u nás.
0: No ale to není to tak jako nejhorší, ona i ta střední a nízká je právě na té Šumavě, nebo v těch Jizerských horách, nebo v Krkonoších.
1: Ale
0: a přece rostou.
1: Jo. Takže kdo hledá, najde.
0: Nejhorší je to v Brně teda. A teď nemyslím jako v Brně, ale
1: na
0: Jižní Moravě taky. Tam to jako tragédie. Tam je velmi nízká jako pravděpodobnost vůbec něco najít.
1: Tam je sucho prostě, no.
0: Dejte nám vědět, jestli jste za poslední dobu byli v lese a něco jste kromě klíště našli. Napište nám na WhatsApp 725 44 38 37, klidně se podělte o svůj výsledek a úlovek. My posíláme další hity, tady už jedna devadesátková záležitost, jo, to tenkrát, to rostly houby, to byly smaženice.
1: To byly
0: Doktor Alban, It's My Life na Hit Rádiu Vysočina takhle v úterý odpoledne, tak užívejte s námi, ať už děláte cokoliv.

0: Věc, tak jsme se vás ptali, jestli za vás na Vysočině rostou houby. Ať se klidně pochlubíte, pošlete nám fotku, nebo aspoň zprávu, co jste našli na náš WhatsApp 725 44 38 37. A díky, že vysíláte s námi, posíláte fotky i zprávy. Petr nám poslal fotku plného koše. A převážně, když to tady teď luštím, tak tam vidím hříbky. Tak mu píšu hned na to. Napiš kde? A on... Ne.
1: Protože on nenapsal kde, no tak to se nedělá, že jo, to víme.
0: A Martin píše, dnes nová cerekev, převážně hříbky a babky, tak ideální na bramboračku. A udělal mi velký chutě, bramboračku jako s dobrýma hříbkama jsem dlouho neměl. Mimochodem, Marke, co je za tebe nejoblíbenější jako houbová záležitost?
1: Já teda na ty houby moc nejsem. Ale asi já mám jako když už houby, tak nařízek, anebo mám ráda takový čínský houbičky možná, nějaký Ježi, Číně nebo
0: to
1: něco.
0: Se zase ale třeba, to jsou počkej, jiný houbičky.
1: To jsou jiný houbičky, no. Ty jsou zajímavější, ale můj manžel, když mu někdo udělá bramboračku a tam se většinou dávají ty houby, tak on je vždycky vybere.
0: Já si říkám, že ten tvůj manžel je tak jako furt v klidu. Ty mu tam sepeš jiný houbičky.

Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Joe na Hit Rádiu Vysočina za 9 minut, přesně 17 hodin. Zuzka Kuklová už ladí aktuální zprávy, za chvilku se dozvíme všechno, co potřebujeme vědět. Taky mrkneme na silnice, no a do té celé další hity Nelly Furtado, anebo právě teď Miraj a Trips. Tak

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, který jsme měli.

0: Nelly Furtado na Hit Rádiu Vysočina. Hezké odpoledne, tady už poletá slunice.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Havárie se stala v Dolní Cerekvi na Jihlavsku. Srazila se tam dvě osobní auta a na dálnici D1 na kilometru 75 na Brno počítejte se zdržením. Úsek byl uzavřený po požáru vozidla. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.

0: čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
3: Je 17 hodin, krátké zprávy pro Vysočinu a Zuzana Kuklová. Policie právě zasahuje na pražském magistrátu, zajímá se o odbor pozemních komunikací. Žádné obvinění zatím nepadlo. Seznam zprávy uvedly, že prověřování se týká možného uplácení v souvislosti s projektovými dokumentacemi. Kokain v přepočtu za 6 miliard korun zajistila policie v Itálii. Obří zásilka drog, skoro 800 kilogramů, byla ukrytá na lodi z Ekvádoru, která převážela banány. Podobný náklad na stejném místě objevila policie před 3 týdny. Tehdy šlo o 340 kilo kokainu. Výstavba nového sportovního areálu v Jihlavě Bedřichově pokračuje podle harmonogramu. Jsou dokončené inženýrské sítě, opěrná stěna i hrubá stavba zázemí. Fotbalisté a hasiči by měli začít areál využívat do konce října letošního roku. A nakonec jedna radostná zpráva. Česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková je těhotná. Potomka čeká s dlouholetým partnerem Ondřejem Kopeckým, jedním z našich nejlepších vícebojařů. Švábíková ale kariéru nekončí a po porodu se chce vrátit. Na Vysočině bude zítra nejdříve slunečno, pak oblačno a také se připravme na slabší přeháňky, hlavně tedy na severu kraje. Teploměr nám ukáže hodnoty od 20 do 23 stupňů.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Zase děkujeme za zprávy, loučíme se taky s Markétkou, ahoj.
5: Já jedu obšťastňovat svoji rodinu, taky Zuzanka s Markem už nemají dost, ale zítra se těším.
4: No, taky se těšíme, tak hlavně šťastnou cestou domů. My pokračujeme dál, máme pro vás připravený skvělý hity i po 17. hodině. Disturbed nebo Ava Max, Kings and Queens na Hit Radio Vysočina. Tak hezké odpo.

0: Disturbed na Hit Rádiu Vysočina a já se ještě musím vrátit k víkendu. Takhle v úterý musím, protože jedna důležitá věc nám tak trochu unikla. V nedělním 33. ročníku Czech Bowlu, prosím pěkně, Vysočina Gladiators porazili Nitru na půdě tedy na Slovensku 32-6 a já jsem koukal právě na těch posledních pár minut, takže aspoň prostřednictvím toho živého vysílání v televizi jsem mohl slavit. No tak, Vysočina Gladiators, klobouk dolů, první tým od roku 2018, který dokázal titul obhájit. To je velká parádní věc, patřičně jsme na to hrdí. Tak posíláme právě chlapům další hit, tady už jsou Kabáti a Kdo ví jestli. Tak užívejte úterý.
1: Kdo ví jestli, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a

0: Hit Zoo na Hit Rádiu Vysočina, přejeme pohodové úterý. Dneska, pokud byste chtěli něco oslavit, tak prosím pěkně, je den nezdravého jídla. Je, tak to je hezká záležitost. To si můžeme dát ty smažáky, hot dogy a hambáče. Vzhůru na to, dneska je takzvaný cheat day. Kato a John, anebo Clean Bandit and Mary na Hit Rádiu Vysočina už na malý okamžik.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou kýtu v ceně 59,90 za 1 kg. Česká šery rajčata keříková koktejlová 100 gramů za 5,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
3: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco odjela, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
4: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 kilometrů, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
5: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech, že by bylo nutný odpočinek po 500 kilometrech třeba.
4: Já si myslím, že řekne, že by bylo lepší, měli katapult, že by si zmáčnul z čulíka.
2: Nejsi snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Kato a John na Hit Rádiu Vysočina před půl šestou. Tak jedna 17-letá pacientka měla ve Francii podstoupit operaci kotníku. Jo, taková, řekněme, jednoduchá záležitost. Lékaři ale omylem vytrhli všechny čtyři zuby moudrosti. No, stane se. Rodina chce na kliniku teď podat stížnost, podeď by ne. Ale takhle, já si říkám, kotník ten sice pořád jako bolí, ale už ji nikdy nepřekvapí bolest zubů moudrosti. Jo, to prostě jako to ví. Ne, tak je potřeba asi evidentně jako kontrolovat, co máte napsaný v papírech ještě předtím, než vás

0: na Hitrádiu Vysočina před 6:45 míříme ještě na silnice D1, 131. a půl kilometr ve směru na Prahu, tam stojí nepojízdné osobní auto, tam opatrně, a 138. kilometr směrem na Prahu taky stojí porouchaná dodávka, i tam bacha na to. A hlavně šťastnou cestu, kdyby cokoliv, klidně dejte vědět, jak se vám jede. 725 44 38 37, náš WhatsApp je vám k dispozici. Za chvilku Ray, anebo taky hodiny.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: Hit Radio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Hit Radio.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

na Hitrádiu Vysočina po 6:15. Marek Grande se loučí, mějte se krásně, hezký úterní podvečer, no a zítra s Market ve středu ve 3 odpo se budeme těšit. Tak ahoj.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a připomínáme na obchvatu Jihlavy před kruhovým objezdem u odbočky na hlavní tah. Do Znojma se vytvořila kvůli dopravnímu omezení kolona, tak tam počítejte se zdržením. Hlavně šťastnou cestu a kdyby cokoliv 725 44 38 37, to je naše WhatsAppové číslo, posílejte hlasovky.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hit Rádio.

0: Čas nezměníme. Cestu ano. City Park Jihlava zůstává i během dopravní uzavírky otevřený. Vjezd i výjezd dočasně z Tovární ulice.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv Přelci Daňková. O obnovení EET, novele stavebního zákona nebo zákona o státních zaměstnancích bude Senát jednat za měsíc. Předseda horní komory Miloš Vystrčil očekává dlouhé projednávání u některých bodů.
4: Tak já předpokládám, že minimálně stavební zákon bude předmětem velmi podrobné debaty a já bych se velmi podivoval, pokud bychom tam buď neprováděli nebo nenavrhovali nějaké úpravy, anebo nevím, jestli to nedopadne dokonce, takže ten zákon nebude vůbec akceptován.
3: Schůze Senátu proběhne 19. a 20. srpna. Dvě pětiny Čechů mají obavy ze ztráty práce. Potvrdil to aktuální průzkum, podle kterého by naprostá většina lidí klidně začala pracovat i v jiném oboru. Více než polovina by také kývla na nižší mzdu, ale stěhovat se za prací by byla ochotná pouze třetina dotázaných. Hradec Králové přišel o bezmála 50 milionů korun. Podvodníkům naletěl zaměstnanec správy nemovitostí, kterým peníze postupně naposílal. Ačkoliv jde o historicky nejvyšší takto způsobenou škodu, případ není ojedinělý. Podvodníci si vyhlédli třeba malou obec Kvíčovice na Domažlicku, kterou obrali o 2 miliony korun. Nikola Bartuňková, Tereza Valentová a také Sára Bejlek postoupili na tenisovém turnaji Prague Open do druhého kola. Neuspěla Laura Samson. Teď čeká duel čerstvou vítězku turnaje v Aténách Barboru Krejčíkovou s krajankou Lindou Fruvertovou.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
3: V noci polojasno, skoro jasno, zpočátku ještě oblačno a přehánka. Ranní teploty je 12 až 7, v údolích chladněji. Slunečné ráno pak vystřídá zítra velká oblačnost a zejména v severní polovině území zaprší. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na jižní Moravě 26 a foukat bude chladnější severozápadní vítr.
5: Krásný dobrý večer, 2 minutky po 18. hodině, s vámi Leona, užijeme si to nejlepší z 80., 90. a milénia. Hit Radio Classic v úterý 21. července startuje právě teď, tak jdeme na to a hezký dobrý večer.

Hold on tight, hezký dobrý večer, 18 hodin 9 minutek k tomu aktuální čas s vámi Lea. Hit Radio Classic jsme odstartovali. Úderem 18. hodiny až do 21. budeme hrát to nejlepší. 80. 90. milénium. Tak co takhle Alice Cooper? A nebo Sugar Babes, tři nádherný kočky právě teď.

Na své si přišli rockoví fanoušci a nadšenci Alice Cooper, Hey Stupid. Hezký dobrý večer, 7:02 s vámi Lea. Napište mi, co děláte, jak se vám líbí to, co hrajeme a budeme hrát dál do 21. hodiny na 777-937-777, protože před námi je ABBA, legendy všech legend, taky Morshiba a nebude chybět ani Palo Havera a jeho džínové kraťásky. Je léto, pánové, kluci. Třeba se můžete nechat inspirovat. Co říkáte tomuhle? Jeho tým, Držím ti město, za chvilku z éteru Hit Rádia. Buďte s námi.

0: and struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Morshiba, Hit Radio Classic, 5 minutek po půl sedmé, hezký dobrý večer, píšete nám spousty zpráv, jak vás náš playlist baví, to jsme strašně moc rádi, protože před námi je kapela, kterou já osobně miluju, dokonce jsem se s nimi i dvakrát setkala, jednou jsem si s nima zaspívala a my si je teď dáme i v éteru Hit Radia. Co takhle? Kitna, Joe a Rednecks.

Posloucháte Hit Radio Classic, legenda všech legend, Bruce Springsteen, Hungry Heart. S vámi Lea, skoro 7:15 za 4 minutky. Přišla nám tady krásná zpráva od posluchačky Janičky. Ahoj Leonko, zítra čekám vnoučátka na noc, tak jsem upekla sekanou štrůdl a dělám marmeládu z rybízu a k tomu skvěle hrajeme. Posluchačka Jana, tak Janičko, doufám, že se ti všecko podařilo. Pak nám tady přišla další zpráva. Zdravím tě, zlatíčko, srdíčko, moje milované. Ježíš, to je krásný. Zrovna jsem dovařil gulášovou polévku a potom se chystám do sprchy. Písně, které hraješ, jsou pěkné. Škoda, že není dneska den na přání. Chtěl bych nechat zahrát píseň od Bonnie Tyler Zatmění srdce. Bylo by to pro mě a tebe. S pozdravem váš věrný posluchač Marťas. Marťas, si kdo ví, třeba i Bonnie Tyler bude, tak si na to počkej.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

takovouhle skvělou hudební klasiku Culture Club Karma Chameleon. Hrajeme pro vás, tak doufám, že jste rádi, že máte hezký večer. Úterý 21.7. Tak co, jak se máte? Pište klidně dál na 777-937-777, protože já tady pro vás mám jeden romantický duet. Bohužel zpěvačka už není mezi námi, ale MC Erik. Stále je, je to můj dlouholetý kamarád, já jsem strašně ráda, že se známe už od nějakých mých 13 let a že stále zpívá a tyhle hity žijou dál. Keď přijde láska, MC Erik a Barbara. Hezký večer.

0: Nezapomeňte poslouchat i naše snídaní šampionů s Míšou a Jasmin, protože tam rychle pět se rozdáváme ubytování pro dva na Šumavě a to se vyplatí. Takže rozhodně stávejte s námi a usínejte s námi, protože do 21. hrajeme tu nejlepší z 80. 90. až po milénium. Za chviličku Cyndi Lauper nebo Two Unlimited a taky budou nějaký ty osmdesátky.
1: Hit Radio.

0: dnešní snídaně šampionů na Hit Radio.
1: Že děda jel s babičkou autem a furt tam do něj něco rila, tak se prostě rozhodl zastavit a vysadil babičku v lese a odjel. A ona pak šla pěšky, tehdá, že jo, to muselo být hustý.
2: No takhle, ruku na srdce, každý, kdo jel s partnerem delší trasu než 500 km, si myslím, že měl v určitý fázi ruku na klice a přemýšlel, jestli není prostě lepší vyskočit za jízdy z toho auta, jo.
3: Třeba by i osobní auta měly mít takový ty tachometry, jako mají kamionáci v kamionech. Ne, že by bylo nutný odpočinek po 500 km třeba.
2: Já si myslím, že řekne, že by bylo lepší, kdyby měli katapult, že by si zmáčil z čulíka.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Going Home, Falco, úterní romantika z éteru Hydrária. Já doufám, že máte radost, protože napsala nám posluchačka Karin, že radost má i se svým mužem, teď tančí na zahradě i s hráběmi. Posílám velké pozdravy, každopádně za chviličku Bryan Adams nebo Cher a taky Outkast. Spousty skvělých hitů, 80, 90, milénium, prostě hudba, kterou my všichni milujeme.
1: Hit Radio, Hit Radio.

Nová princezna Britney Spears s hitem Lucky dozněla seteru Hitrády a pokračujeme dál, protože před námi jsou třeba Erasure nebo taky Otaván. A pokud chcete poslouchat dále 90-kové, 80-kové hity až po milénium, tak nezapomeňte, že my máme sesterské Hitrádio 90. Je to taková novinka, už fungují rok, stále se rozrůstají, můžete je naladit v aplikaci Rádia.cz nebo přes web a taky v DABu, tudíž v novějších autech a rozhodně tomu dejte šanci, protože Hitrádio 90 je prostě boží. Teď už ale 80, troška funky, disco, Otaván, právě teď, hezký večer.

Erasure, my pokračujeme dál, 8:45, aktuální čas, úterý 21. července. Před námi jsou opět nesmrtelné devadesátky, taková typicky šlapací diskotéková věc. Masterboy, bude i Blondie a nebude chybět něco i z českého rybníčku. JAR a Bulhaři, tak rozhodně nikam neodcházejte.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

70, 80, milénium, ale to neznamená, že poté už nebudeme hrát vůbec nic. To ne. My hrajeme sami skvělý hity, ale dneska jsme se rozhodli vám tento večer zpestřit vlastně jako každý den od pondělí do pátku mezi 18. a 21. hodinou. Doufám, že jste si nikdo z vás, hlavně pánové, nenechal ujít mistrovství světa ve fotbale, protože tam vystoupila zpěvačka, která je považována za královnu popu. V jejím věku vypadá naprosto neuvěřitelně, i když jasně sem tam si pomůže estetickou medicínou, ale kdo ne? Ona je skvělá i tak. Madonna právě teď přichází do éteru.

Teď si na své přišli všichni rokoví fanoušci, nadšenci, doufám, že jsme vám udělali radost. Pokračujeme dál, před námi ještě spousty skvělé muziky. Když se s vámi rozloučím a popřeju vám krásnou dobrou noc, tak tady ode mě legendární parta 90. let, kterou jsem já osobně měla nalepené ve svém dětském pokojíčku na zdi, usínala jsem s nima a víte, co je skvělý? Že kluci se i v 21. století vrátili. Backstreet Boys, taky Sonic, George Michael a to je ode mě všecko. Tak se mějte krásně, vám přeju krásnou dobrou noc a díky, že jste byli s námi a nezapomeňte ráno vstávat se snídaní šampionů.

Rádio, když vás slunce zalije odpolední leností a svět se zpomalí. Hit Rádio, tady bude jen pro vás. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

0: Rádio Vysočina.
1: Happy birthday.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: jméno.
1: Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky.
0: Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih. Ne,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochy. Když ty si vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci. A občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat. Dotyk vše řeší.

0: whatever.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.